0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Sberbanka.
1: Suché a silně namáhané oči. Dlouhé hodiny u obrazovky, chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
6: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
7: O2. Více ze života.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
9: Úrok klesl na 3,75.
10: Cože?
9: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: A raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
10: Tohle až uvidíš, lepejš!
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským pod

0: podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
1: Benny, pomáháme mazličkům v Česku.
2: Tak hele, já tady dneska mluvím za Rexe. Sice nemá moc originální jméno, taky nemá moc způsoby, když pije, strašně mlaská, lehá se mi do pelíšku. Ale teďka nedělá nic. Je nemocný a unavený. Prý ho můžu přihlásit, aby se na něj pan veterinář podíval a zachránil mu život. On má jen jeden.
1: Pomáhat mazličkům má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
3: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
4: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to
6: úplně za hubičku.
7: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Dotart.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
15: Mám levnou energii.
14: Protože?
15: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
16: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
17: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Nagý Polák, dobrý Polák. Polska!
1: Szukam taki duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady od 12. října na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.

0: Hanka.
1: Suché a silně namáhané oči. Dlouhé hodiny u obrazovky, chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
5: O2, více ze života.
6: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Úrok klesl na 3,75.
9: Cože?
8: Je Petřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
9: Cože?
8: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
10: Tohle až uvidíš, lepejš!

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Nesmím to uspěchat. Jsem Usain, želva, sprinter. Můj želvý kluk ale moc rychle neběhá. Potřebuje pana doktora, aby mu pomohl dostat se zas na nohy.
6: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
13: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
14: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
15: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
16: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
17: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňatoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
18: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
19: Mám levnou energii.
18: Protože...
19: jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
20: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
21: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
22: Naked Attraction je zpátky.
23: Dobře to začíná.
22: Mladší.
23: Tak mi to zvedněte.
22: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
24: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
22: Jedna věc je ale stejná.
24: To je zážitek opravdu.
22: Odhalíme těla v přirozené kráse.
23: Já se kochám.
22: Naked Attraction Česko a Slovensko.
25: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
22: Budeš to prostě milovat.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: pozvánka.
1: Suché a silně namáhané oči, dlouhé hodiny u obrazovky, chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
5: Úrok klesl na 3,75.
6: Cože?
5: Je. Teď se v Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
6: Cože?
5: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
7: Tohle až uvidíš, slepejš!
8: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
9: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
10: O2, více ze života.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
13: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
14: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
13: Disciplína. To mám rád.
14: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
13: A právem na to mohou být hrdí.
14: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
17: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
18: A teď trojitý epet.
19: Ty jsi teda číslo.
18: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
19: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
20: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: šťastný život mazlíčku v Česku podporuje PEMI.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
2: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
4: Hustí.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
6: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
7: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękna fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady od 12. října na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

0: Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, svítí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvý tělo, jak sochu z mramoru, na slunci dlaně mi hýčkal. Tašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa touhami vonící přístav.
1: A ty právě spíš, tuším, co odpovíš. Až se tě zítra zeptám, jestli se mnou letíš pryč.

Horký jsou noci, jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím, jak s nimi sáro mám přestat. Já zažil tu vztahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala jsi, v ráji narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. A nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

Bass.

Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.

0: Banka.
1: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
5: O2, více ze života.
6: Úrok klesl na 3,75.
7: Cože?
6: Je. Petře Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
7: Cože?
6: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
7: Tohle až uvidíš, lepejš!
8: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+ pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
11: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
12: Dáme si selfie?
13: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
13: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
11: A právem na to mohou být hrdí.
13: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
16: Mám levnou energii.
15: Protože...
16: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
17: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
19: Hustý.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 spolu ušetříte vy. O2, více ze života.
21: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
23: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
24: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
25: Penny pomáhá mazlíčkům v nouzi.
26: Ochu, rybo, my jsme v nouzi.
25: Jo, vás taky myslím, to akvárko, to je strašná pruda.
27: Jo, já bych chtěl poklad tady. Galeru.
25: No, nebo jiný osobička, víš co, co nám tady uklidí. A morskou panu, co nám...
27: No, to je jedno.
25: Možná delfína tady, aby tady byl někdo chytrý.
27: A záchod. Já bych si strašně přála záchod.
24: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
28: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
29: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
30: A dělají to taky ostatní?
29: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
2: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Oťku. Budeš to prostě milovat.

0: je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital.
1: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
5: O2, více ze života.
6: Úrok klesl na 3,75.
7: Cože?
6: Je. Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
7: Cože?
6: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
7: Tohle až uvidíš, slepejš!
8: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. Šest aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
11: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
11: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
15: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí zdo.

0: pohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2, více ze života.
1: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
2: Mám levnou energii.
1: Protože?
2: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
3: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET, život s lepší energií.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
6: Nesmím to uspěchat. Jsem Usain, želva, sprinter. Můj želvý kluk, ale moc rychle neběhá. Potřebuje pana doktora, aby mu pomohl dostat se zas na nohy.
5: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
7: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
10: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
15: Naked Attraction je zpátky.
16: Dobře to začíná.
15: Mladší.
16: Tak mi to zvedněte.
15: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
17: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
15: Jedna věc je ale stejná.
17: To je zážitek opravdu.
15: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
15: Naked Attraction Česko a Slovensko.
18: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
15: Budeš to prostě milovat.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Benny, pomáháme mazlič.

0: v Česku.
1: Tak hele, já tady dneska mluvím za Rexe. Sice nemá moc originální jméno, taky nemá moc způsoby, když pije, strašně mlaská, lehá se mi do pelíšku. Ale teďka nedělá nic. Je nemocný a unavený. Prý ho můžu přihlásit, aby se na něj pan veterinář podíval a zachránil mu život. On má jen jeden.
0: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
2: Úrok klesl na 3,75.
3: Cože?
2: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
2: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
4: Tohle až uvidíš, lepejš!
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
10: O2. Více ze života.
11: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
12: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
2: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
6: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
7: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
7: Bylo to...
9: úplně za hubičku.
10: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
11: A teď rychlovka. Máš ePet, takže...
12: Mám levnou energii.
11: Protože...
12: jsem nahrál vyúčtování na ePet.cz.
13: Správně. S ePet máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePet. ePet. Život s lepší energií.
14: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
15: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyma, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější.
3: Jo.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

dig it up mine. Dig it, mine. Farming.

Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Persil různé druhy za 399 korun. Nebo Aviváš Kokolíno za 70.

0: 58,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny bílé 1 kg za 34,90 a prybináček při koupi od 3 kusů 19,90 za kus. Bila.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
6: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textíly. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
8: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
12: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
13: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
17: Hustý.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned.

0: Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Max Sport proteinová tyčinka za 29,90 a tuňákový salát za 39,90. Bila.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2+1 zdarma na všechny sprchové gely. A nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Rossmann. A život je krásnější.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher, rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
7: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
8: My si půjčíme bezpečně.
7: Tady podpísek.
9: Ne, ne, tady podpísek. Pali, pali, pali.
10: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
11: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
12: Tati, promiň, ujel mi bos.
13: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
5: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko... Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
6: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
9: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
13: Připravte na to svou mysl.
12: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
14: Ale proč se držet při zemi?
12: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
15: Naked Attraction je zpátky.
16: Dobře to začíná.
15: Mladší.
17: Tak mi to zvedněte.
15: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
18: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
15: Jedna věc je ale stejná.
18: To je zážitek opravdu.
15: Odhalíme těla v přirozené kráse.
17: Já si kochám.
15: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

What?

0: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
14: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
15: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
16: Ano. Ano. Ano.
15: A tohle?
16: Mm-hmm.
15: A tohle?
17: Ano.
18: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: A tohle?
16: Ano.
19: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
20: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
21: Hosti.
20: Datart. Opravdový elektrospecialista.
22: A teď trojitý epet.
23: Ty jsi teda číslo.
22: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
23: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
24: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
25: O2. Více ze života.
26: Letos na Halloween nesmí chybět.
27: Taky!
26: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
28: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
0: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Nagý Polák, dobrý Polák. Polska!
1: Szukam bratni duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady od 12. října na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Prosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
3: My si půjčíme bezpečně.
2: Tady podpísek. Ne, ne.
4: Tady podpísek. Pali, pali, pali.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. A salátová okurka jeden kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
2: V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
2: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.

0: Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
7: Hustí.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
9: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
12: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
13: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
14: Tati, promiň, ujel mi bos.
15: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Na na na na na na na na na.
4: Každé pondělí a úterý.
5: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
4: Je tu Koťák.
6: Jo.
4: A nálož hostů.
7: Známá otázka.
4: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
8: Ne, boží, ano, ano.
9: Ňuky, pene, spagety.
10: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
4: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
3: My si půjčíme bezpečně.
2: Tady podpísek.
4: Ne, ne. Tady podpísek.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
8: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
9: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
10: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
11: Tati, promiň, ujel mi bos.
12: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Je.
4: Řekni heslo.
5: Opavia.
6: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Exotika bez přestupu.
8: Jasně, přestupujeme do plavek.
9: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
12: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací

0: 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Na na na na na na na na na.
5: Každé pondělí a úterý.
6: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
5: Je tu Koťák.
7: Jo.
5: A nálož hostů.
8: Známá otázka.
5: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
9: Ne, boží, ano, ano.
10: Ňoky, pene, spagety.
11: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
5: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Vou que vou, delícia.
1: Assim você me mata, mas eu te pego. Ai.

pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout.

0: už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
4: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
14: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
15: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
16: Hustí.
15: Datart.
17: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
18: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
19: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Blanka.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Očko tě zve do kina.
1: I'm a dad searching for his son.
2: Just out there having a great time.
3: What do you mean he's lost?
4: I'm so sorry.
2: It's rolling loud.
5: Hi, honey.
6: How's everything going?
5: We're pretty good.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
3: Tak to je hezky kriky.
4: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
2: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.

0: Plastová oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Kdy máš vždycky něco v rukávu?
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
11: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
11: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
15: O2. Více ze života.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+ pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
18: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
19: Asi slušný budget.
18: Bylo to...
20: úplně za hubičku.
21: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
22: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
23: Ano. Ano. Ano.
22: A tohle?
23: Mm-hmm.
22: A tohle?
24: Ano.
25: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
22: A tohle?
23: Ano.
25: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
26: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
27: Taky!
26: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
28: Je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
29: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady od 12. října na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: banca.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: A teď trojitý EPET.
5: Ty jsi teda číslo.
4: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
5: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
8: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
9: Dáme si selfie?
6: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
8: Disciplína. To mám rád.
6: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
8: A právem na to mohou být hrdí.
6: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
12: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
13: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
0: O2. Více ze života.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
16: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď

0: můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska!
2: Szukam, bratni, fajna postawa.
3: Wow.
2: Piękne fał.
4: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady od 12. října na Očku.
5: Absolutnie pięknie.
6: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Camel juice.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezdá,

0: Sberbanka.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
11: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
12: Dáme si selfie?
13: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
13: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
11: A právem na to mohou být hrdí.
13: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
16: Mám levnou energii.
15: Protože...
16: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
17: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
18: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
19: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
20: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
21: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
22: Taky!
21: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
23: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
24: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
25: Asi slušnej budget.
24: Bylo to...
26: úplně za hubičku.
27: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
28: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
29: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
30: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
31: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
32: A dělají to taky ostatní?
31: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno.

0: vámi.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Klapkart ušetříte 20% při nákupu vybraných stavebnic Lego. Tesco, počítejte s námi.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
6: Killerce něco na styling a nechting?
7: No my se ani nevidíš.
5: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
5: Bylo to... Úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland, Puky pomáhají.
10: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
11: Třeba tenhle. Co mě dostal.
12: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
13: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
14: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
15: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
16: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věc jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
17: Dneska je ale pondělí.
16: Pondělí?
17: Aha. Nic, já už musím.
16: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
18: E.ON. Nechte to na nás.
19: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
20: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
21: Hustí.
20: Datart.
22: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
23: Teda, Alenko, to voní báječně.
24: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
25: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
26: 80kové hity čekají na vaše hlasy.
27: Oh,
26: Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
1: My si půjčíme bezpečně.
0: Tady podpísek.
2: Ne, ne. Tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafone.

0: Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
2: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci,

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Exotika bez přestupu?
2: Jasně, přestupujeme do Plavek!
3: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
4: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Tati, promiň, ujel mi boss.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
0: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%.

0: všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy.

0: teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
3: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

lista, dime si estás lista.

0: news when I bet them just.
1: I warned you about the banging of the furnace, but you wouldn't listen. The party done. I'll get the hell out of my house. Out, out now.
2: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
6: Taky!
5: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
13: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
14: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
13: Disciplína. To mám rád.
14: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
13: A právem na to mohou být hrdí.
14: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
18: O2, více ze života.
19: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
20: Asi slušnej budget.
19: Bylo to
21: úplně za hubičku.
22: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
23: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
24: A teď rychlovka. Máš iPad, takže
25: mám levnou.

0: energie?
1: Protože
0: jsem nahrál vyúčtování na epet.cz.
2: Správně, s epet máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u epet. Epet, život s lepší energií.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
5: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
6: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
7: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
8: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
13: A skvělý nábytek.
14: Žijeme to s vámi.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů,
5: známá otázka,
2: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. A salátová okurka jeden kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90. Lidl.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
0: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 54,90 Hellmann's omáčka a předměřická mouka za 11,90 Tesco. Počítejte s námi.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland. Imagine me and you,
6: I do. Jen na dva dny.
7: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
8: Velká hvězda může vyrůst z každého.

0: Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
2: Třeba tenhle, co mě dostal.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
5: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
6: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
7: Na na na na na na na na.
8: Každé pondělí a úterý.
9: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
8: Je tu koťák.
10: Jo.
8: A nálož hostů.
11: Známá otázka.
8: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
9: Ne, boží, ano, ano.
12: Mňoky, pene, spagety.
13: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
8: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Tady vám nesu něco z datártu.
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
9: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 9,90 cot Yogobela a Coca-Cola 2 litry za 38,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
13: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
14: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklamy.

0: šanci výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
5: Pustí.
4: Datart.
6: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
7: Dneska je ale pondělí.
6: Pondělí?
7: Nic, já už musím.
6: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
8: E.ON, nechte to na nás.
9: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady od 12. října na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

The song's called Die With a Smile.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
3: Hosti.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
6: tak a máme klid, Jiřínko.
5: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Jen na dva dny.
5: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 9,90 Tesco mléko a Tesco kuře celé kilo za 49,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Datart nákupy.
3: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
4: Hustí.
2: Datart.
5: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
10: Třeba tenhle se mi dostal.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
6: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
7: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

somebody. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když pážíme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
8: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
7: Hustí.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you. Jen za 89. Nyní v KFC.
9: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělej to tak.

0: taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
2: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvertačka Dewalt se slevou 15%.
5: Pustí.
4: Datart.
6: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Mléko polotučné za 8,90 s kartou Můj Globus. Nebo Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
9: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
10: Taky!
9: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
11: Přemku? Jenom jsem z okresu.
12: Z finančáku?
13: Tomu nekvůli, ty faktuře zahnuj.
12: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
11: Přijde, jenom přijde jeden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
14: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
15: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
14: Fio.
16: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.

0: Očko tě zve do kina.
1: I'm a dad searching for his son.
2: We're just out there having a great time.
1: What do you mean he's lost?
3: I'm so sorry.
2: It's rolling loud.
4: Hi, honey.
5: How's everything going?
4: We're pretty good.
6: Naked Attraction je zpátky.
7: Dobře to začíná.
6: Mladší.
7: Tyma, tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
6: Budeš to prostě milovat.

a traky, je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
6: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
7: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
8: Teda Alenko, to voní báječně.
9: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
13: Třeba tenhle, co mě dostal.
14: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
15: Killerce něco na styling a nechting.
16: Na myš si ani nevidíš.
14: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
15: Asi slušný budget.
14: Bylo to...
17: Úplně za hubičku.
1: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
18: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
19: Tati, co je tohle za auto?
20: Taková moje srdcovka.
21: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
19: Nebo pro tebe, tati.
22: Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
23: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
2: Hustí.
1: Datart.
24: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
24: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Naked Attraction je zpátky.
20: Dobře to začíná.
4: Mladší.
25: Tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
26: Tak teď už jsem viděla úplně všechny. No.
4: Jedna věc je ale stejná.
26: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
25: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko.
27: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
28: Na na na na na na na na na.
29: Každé pondělí a úterý.
30: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
29: Je tu koťák.
31: Jo.
29: A nálož hostů.
32: Známá otázka.
29: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
33: Ne, boží, ano, ano.
34: Gnocchi, penne, spaghetti.
35: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
29: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 74,90 vepřová pečeně a svijanský más 11 za 9,90. Tesco, počítejte s námi.
11: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
13: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
14: Hustí.
13: Datart.
15: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
16: tak a máme klid, Jiřínko.
15: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON. Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
6: Třeba tenhle se mi dostal.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
4: Očko tě zve do kina.
5: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
6: Stupid socks.
7: Welcome to Free Fighters!
8: 3, 2, 1.
9: You did that to your face, girl.
10: Oh, I don't know, Dan.
11: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
14: Tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
15: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko.
17: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
12: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
9: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
10: Teda Alenko, to voní báječně.
11: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Klapkart ušetříte 20% při nákupu vybraných stavebnic Lego. Tesco, počítejte s námi.
13: Ahoj, mami.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den. Víčiky.
16: Jednoduše skvělá.
17: Gianna Mia.
18: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
19: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
20: Dneska je ale pondělí.
19: Pondělí?
20: Aha. Nic, já už musím.
19: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
11: E.ON, nechte to na nás.
21: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
22: Hustí.
21: Datart.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
5: Třeba tenhle se mi dostal.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
1: Tyma, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější.
2: To jo.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
2: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla přirozené kráse.
1: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
0: Budeš to prostě milovat.
5: Nagý Polák, dobrý Polák.
6: Polska! Šukám, bratý, dušajná postava.
1: Wow.
6: Pěkné fál.
2: To je dobře.
5: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od 12. října na Očku.
2: Absolutně pěkně.
7: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.

0: chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
5: tak... A máme klid, Jiřínko.
4: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 54,90 Hellmann's omáčka a předměřická mouka za 11,90 Tesco. Počítejte s námi.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
6: Datart nákupy.
7: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
8: Hustí.
6: Datart.
9: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
11: Třeba tenhle, co mě dostal.
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 000. Leap Motor.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
4: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v

0: přirozené kráse.
1: Já si kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
2: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Ciao. Questo è tanto privato.
1: Però deve spiegare.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus

0: za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Beton Press jsou opravdu lehký kriky. A Beton Press vám dá 30 let záruky kriky.
3: Tak to je hezky kriky.
4: Beton Press. Patron lehkých betonových střech.
5: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
6: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to...
8: Úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
11: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
12: Dneska je ale pondělí.
11: Pondělí?
12: Aha. Nic, já už musím.
11: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
13: E.ON, nechte to na nás.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 9,90 cot jogobela a Coca-Cola 2 litry za 38,90. Tesco, počítejte s námi.
15: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
16: Teda Alenko, to voní báječně.
17: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
18: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
19: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
20: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
21: Naked Attraction je zpátky.
22: Dobře to začíná.
21: Mladší.
22: Tyma, tak mi to zvedněte.
21: Odvážnější.
22: Jo.
21: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
23: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
21: Jedna věc je ale stejná.
23: To je zážitek opravdu.
21: Odhalíme těla v přirozené kráse.
22: Já se kochám.
21: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
24: Nagý Polák, dobrý Polák.
25: Polska!
26: Šukám, bratý, dušajna postav.
25: Wow.
26: Pěkné fál.
25: To je dobře.
24: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od 12. října na Očku.
27: Absolutně pěkně.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
5: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor.

0: B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
2: Tak to je hezky kriky.
3: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 9,90 Tesco mléko a Tesco kuře celé kilo za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
3: tak a máme klid, Jiřínko.
2: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Ahoj, mami.
5: Jednoduše skvělá.
6: Gianna Mia!
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
6: Nagý Polák, dobrý Polák.
7: Polska! Šukám, bratý, dušajná postava.
3: Wow.
7: Pěkné fál.
4: To je dobře.
6: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od 12. října na Očku.
5: Absolutně pěkně.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. A salátová okurka jeden kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
1: Tak to je hezky kriky.
2: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
0: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. To je zisku. Uf.
5: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
6: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
7: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 74,90 vepřová pečeně a svijenský más 11 za 9,90. Tesco.
9: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
10: Dneska je ale pondělí.
9: Pondělí?
10: Aha. Nic, já už musím.
9: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
11: E.ON, nechte to na nás. Imagine me and you,
12: I do. Jen na dva dny.
13: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
14: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
15: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte.

0: I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
2: Tak to je hezky kriky.
3: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
7: nejde elektřina,
6: zaplatíme vám novou. Innogy.
8: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
9: Killerce něco na styling a nechting?
10: No my si ani nevidíš.
8: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušný budget.
8: Bylo to...
10: úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
13: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
14: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
16: Třeba tenhle, co mě dostal.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
19: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
20: Očko tě zve do kina.
21: I'm a dad searching for his son.
22: Just out there having a great time.
23: What do you mean he's lost?
21: I'm so sorry.
22: It's rolling loud.
21: Hi, honey.
24: How's everything going?
21: We're pretty good.
25: Naked Attraction je zpátky.
26: Dobře to začíná.
25: Mladší.
27: Tak mi to zvedněte.
25: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
28: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
25: Jedna věc je ale stejná.
28: To je zážitek opravdu.
25: Odhalíme těla v přirozené kráse.
27: Já se kochám.
25: Naked Attraction Česko a Slovensko.
29: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
25: Budeš to prostě milovat.

traky. Je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
9: A skoro nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Klapkart ušetříte 20% při nákupu vybraných stavebnic Lego. Tesco, počítejte s námi.
13: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
14: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
15: Tak to je hezky kriky.
16: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
17: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
18: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
19: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka jeden kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
8: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
9: Killerce něco na styling a nechting?
10: No my si ani nevidíš.
8: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
12: úplně za hubičku.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
14: Naked Attraction je zpátky.
15: Dobře to začíná.
14: Mladší.
15: Tyba,
16: tak mi to zvedněte.
14: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
17: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
14: Jedna věc je ale stejná.
17: To je zážitek opravdu.
14: Odhalíme těla v přirozené kráse.
18: Já se kochám.
14: Naked Attraction Česko a Slovensko.
19: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
20: Budeš to prostě milovat.
21: Nagý Polák, dobrý Polák.
22: Polska! Šukám, bratý, dušajná postava. Wow. Pěkné fál.
23: To je dobře.
21: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od 12. října na Očku.
24: Absolutně pěkně.

0: Přehlídkové molo spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Volksbanka.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamin C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
5: Tady vám nesu něco z Datártu.
6: Killerce něco na styling a nechting.
5: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušný budget.
5: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
1: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
2: Pustí.
1: Datart.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se tady cítil příjemně.
6: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
9: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
10: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zde. Tena.
11: Kláro! Zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Expert v péči o dásně.
12: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
15: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá deš, nejde tě nemilovat.
16: Naked Attraction je zpátky.
17: Dobře to začíná.
16: Mladší.
17: Tyma, tak mi to zvedněte.
16: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
18: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
16: Jedna věc je ale stejná.
18: To je zážitek opravdu.
16: Odhalíme těla v přirozené kráse.
17: Já se kochám.
16: Naked Attraction Česko a Slovensko.
19: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
16: Budeš to prostě milovat.
20: Nagý Polák, dobrý Polák.
21: Polska! Šukám, bratí, dušajná postava.
22: Wow.
21: Pěkné fál.
22: To je dobře.
20: Naked Attraction Polsko. Premiéra 4. řady od 12. října na Očku.
23: Absolutně pěkně.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

když před tebou je cesta, tak jako žádná cesta, takže si o ně měl, následuj správný směr.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to
3: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: ETA. Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 54,90 Hellmann's omáčka a předměřická mouka za 11,90 Tesco. Počítejte s námi.
8: Datárt nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
9: Pustí.
8: Datárt.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia!
2: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Exotika bez přestupu.
4: Jasně, přestupujeme do plavek.
5: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
6: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
4: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
5: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
7: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
8: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.

a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
3: Hosti.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
7: A skon nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
2: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
3: Hosti.
2: Datart.
9: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
10: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
11: Každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
12: Tati, co je tohle za auto?
13: Taková moje srdcovka.
0: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
12: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.

0: Tak mu řekni, že nebudeme doma!
1: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
2: Do zlatova smažený sýr Novako.

0: Ah no, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogerie Teta.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou.
6: Očko tě zve do kina.
7: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
8: Stupid socks.
9: Welcome to Street Fighter!
10: 3, 2, 1.
11: Who did that to your face, girl?
12: Oh, I don't know, Dan.
13: You know anybody in this tournament who fights with a claw?

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
2: Pusti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky.

0: pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A
2: skonábytek. Žijeme to s vámi.
3: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
4: Hustí.
3: Datart.
5: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
7: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Exotika bez přestupu.
7: Jasně, přestupujeme do Plavek.
8: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
9: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
13: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.
14: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
15: Naked Attraction je zpátky.
16: Dobře to začíná.
15: Mladší.
16: Tak mi to zvedněte.
15: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
17: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
15: Jedna věc je ale stejná.
17: To je zážitek opravdu.
15: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
15: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
18: Na na na na na na na na na.
19: Každé pondělí a úterý.
11: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
19: Je tu koťák.
3: Jo.
19: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
19: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne boží, ano, ano.
8: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
19: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
8: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
9: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
8: Disciplína. To mám rád.
9: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
8: A právě.

0: šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta, chutně a jednoduše.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Brambory pozdní za 11,90 nebo vepřová plec bez kosti za 49,90. Billa.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
16: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
18: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
19: Allegro! To musím také vyzkoušet.
20: A mají i tuhle megatelku.
21: A věci do školy.
22: A ještě něco.
19: Tenhle kanon.
18: Když něco, tak Allegro.
23: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
24: Nulka.
25: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
26: Mám levnou energii.
25: Protože...
26: jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
27: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.

0: Očko tě zve do kina.
1: I'm a dad searching for his son.
2: We're just out there having a great time.
3: What do you mean he's lost?
4: I'm so sorry.
2: It's rolling loud.
5: Hi, honey.
6: How's everything going?
5: We're pretty good.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
8: Tyba, tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
9: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
7: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
8: Já se kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.
11: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
2: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
8: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
9: Jasněčka!
8: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90 a Activia nápoj v Bila klubu za 21,90. Bila.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
15: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
16: Dáme si selfie?
17: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
15: Disciplína. To mám rád.
17: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
15: A právem na to mohou být hrdí.
17: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
18: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
19: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
21: A teď trojitý epet.
22: Ty jsi teda číslo.
21: Jednička ve stabilitě, jako epet.
22: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
23: Allegro! To musím také vyzkoušet!
24: A mají i tuhle megatelku!
25: A věci do školy!
26: A ještě něco!
23: Tenhle kanon!
27: Když něco, tak Allegro. Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
28: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
29: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
30: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
31: A dělají to taky ostatní?
30: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
32: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
6: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
7: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: It makes me want to get it.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
3: V Bile je úrodička, jak má být.
4: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
3: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Život může být plný radosti.

0: Jasněčka! Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta, chutně a jednoduše.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Na Vinted může být všechno znova nové.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
9: Ahoj, Sáro.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
11: Hustí.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
13: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
14: Mám levnou energii.
13: Protože...
14: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
15: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
18: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
21: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
22: Allegro! To musím také vyzkoušet!
23: A mají i tuhle megatelku!
24: A věci do školy! A ještě něco!
22: Tenhle kanon!
25: Když něco, tak Allegro.
26: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko... Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
27: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.

0: očko tě zve do kina.
1: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
2: Stupid socks.
3: Welcome to Street Fighter!
4: 3, 2, 1.
5: You do that to your face, Kyle.
6: Oh, I don't know, Dan.
7: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tyba, tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky...

0: To chtějí taky.
1: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
1: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Pusti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
6: A skvělý nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 9,90 cot Jogobela a Coca-Cola 2 litry za 38,90. Tesco, počítejte s námi.
10: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
11: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
12: Tak to je hezky kriky.
13: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
11: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
14: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
17: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje

0: Trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
2: Třeba tenhle, co mě dostal.
3: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
4: Teda Alenko, to voní báječně.
5: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
6: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
7: Killerce něco na styling a nechting.
8: No my si ani nevidíš.
6: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
6: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
0: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Naked Attraction je zpátky.
10: Dobře to začíná.
9: Mladší.
10: Tak mi to zvedněte.
9: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
9: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
9: Odhalíme těla v přirozené kráse.
10: Já se kochám.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.
13: Na. Každé pondělí a úterý.
14: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
13: Je tu Koťák.
15: Jo.
13: A nálož hostů.
16: Známá otázka.
13: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
17: Ne, boží, ano.
18: Ňoky, pene, spagety.
19: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
13: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Ay.

Wolfie Lear.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Jana je královna domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Panadol Duo poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
3: A v případě horečky zvolte Panadol Extra Rapid ve formě šumivých tablet.
4: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 29,90 a losos filet za 28,90. Byla.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběh

0: Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: A mají i tuhle megatelku!
3: A věci do školy!
4: A ještě něco!
1: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
3: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
5: Hustí.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo.
7: A teď trojitý epet.
8: Ty jsi teda číslo.
7: Jednička ve stabilitě, jako epet.
8: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
4: Nagý Polák, dobrý Polák.
5: Polska! Šukám, bratý, dušajna postava.
2: Wow.
5: Pěkné fál.
3: To je dobře.
4: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od 12. října na Očku.
3: Absolutně pěkně.
6: Na na na na na na na na na.
4: Každé pondělí a úterý.
7: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
4: Je tu koťák.
8: Jo.
4: A nálož hostů.
9: Vzdělá otázka.
4: Se kterými si koťák skvěle pokecá.

0: put in that word.
1: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
3: Ajajaj.
2: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
4: To může být jenom holkama.
2: Jak podle? Umí s ním hýbat?
4: Toro.
3: Promiň.
2: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
4: Naked Attraction, Německo.
2: Vítejte v Naked Attraction, cukrárně fyzické přitažlivosti. Našich pět boxů je dnes opět naplněno jemným pokušením a nakonec rozhodne apetit našich nezadaných kočiček.
3: Prsa pro mě vlastně nejsou tak důležitá, protože sama mám malá, říkám jim ještí čumáky. Jsem Sarina. Pocházím z krásného Porúří, je mi 31 let, jsem svobodná matka dvou úžasných dětí. Jsem velmi otevřená, hlučná a také veselá osoba. Ráda se směju sama sobě. Jsem oddaná a upřímná. To mi někdy trochu škodí, řekněme, protože umím být velmi naivní i v určitých věcech. Jsem spíš typ na zahradu. Ráda makám, ráda dělám i mužské věci a řemeslné práce. No a jsem velká faninka VFL Bochum. Bochum do toho! A když vyjdu ze stadionu, tak si nejdřív dám dobrou klobásu, nebo ještě lépe, už na stadionu mít v ruce dobré pivo. Jsem patriotka Porúří. Teď jsem sama už 2 roky. Co se týče sexuality, tak jsem si jednou uvědomila, že se mi líbí i ženy. Co mi v životě chybí, je rozhodně partner nebo partnerka. Chtěla bych mít někoho, kdo je stejně bláznivý jako já. Jo, to mě vzrušuje. Inteligence mi přijde také hodně sexy, a to v kombinaci s humorem. Účastním se Naked Attraction, abych si našla partnera nebo partnerku, abych ukázala svoje motto. Ukaž se, žij svůj život a užívej si to, jaký jsi. Všichni jsme se narodili nazí, takže bude to zábava.
2: Vítám tě, Sarino, jsem rád, že jsi dnes tady. Máš 2 děti.
3: Je to tak? Ano.
2: Tak jak to je? Musí ten muž, ta žena, nutně mít také ráda děti? Záleží na tom? Nebo řekneš, každý žijeme dvojí život?
3: No, řeknu to takhle. Srdce matky si většinou získá jen ten, kdo miluje i její děti, a to je pro mě důležité.
2: Rozumím. Jsi bisexuální?
3: Ano.
2: V tom případě ti mohu říct, že jsem připravil pestrou kytici a navrhuji, abychom šli sem a podívali se na to celé odtud.
3: Moc se těším.
2: Začneme dolní částí těla, pak přejdeme k horní a nakonec k tváři. V každém kole musíš jednoho muže nebo ženu poslat domů, až nakonec zůstanou 2 kandidáti. Pak se svlékneš a musíš se rozhodnout pro jednoho z nich, se kterým půjdeš na finální rande. Jsi připravená?
3: Jsem. Těším se, jsem nadšená. Tak jo, můžeme.
2: Festival začíná spodní částí těl.
3: A teď to začne. Fanfáry. Krása, takže... První si to všechno pěkně obhlídnu.
2: Prosím.
3: Vypadá to super, ráda bych začala tím fialovým.
2: Nejdřív pojďme k fialové.
3: Je tetovaná?
2: Záleží na tom, protože ty tady máš, jestli to smím říct, malé why not?
3: Je to tak?
2: Takže co vlastně ne?
3: Prostě každý má žít, jak chce. Neměl by se posuzovat a schazovat. Pořád říkám, žít a nechat žít a být svobodný. To je moje motto. Řídím se tím.
2: To je přesné.
3: Volná láska a žijte, jak chcete.
2: To je naše heslo.
3: To je heslo a mně to přijde úžasné.
2: Co říkáš té vulvě?
3: Super hezká vulva a každopádně je oholená. S holením je orální sex o něco lepší.
2: Aha. No tak pojďme ke žluté.
3: Ten penis vypadá překrásně. Je obřezaný, holý. Šourek? Pravá koule, to tak bývá, že pravá většinou visí níž. To jsem si všimla.
2: Ano, to je pravda. Tedy nemůžu říct ze zkušenosti.
3: Je pevný, kompaktní, líbí se mi to, ano.
2: Tak se kouknem dál, jdeme k červeném. Pohnul se.
3: Pohnul se, ano.
2: Zdraví vás, ahoj.
3: Mává nám, to je dobré.
2: Jak je to se sexem a piercingem?
3: K tomu musím říct, že to jsem ještě neměla.
2: Bolí to při sexu? Ne.
3: Ne.
2: Hodně ozdob.
3: Spousta ozdob. Motorkář? Jsi motorkář?
2: Taky ne.
3: Tak rocker? Něco s muzikou. A máme to super a potetovaný.
2: A co říkáš modrému?
3: No, zcela oholený, jak vidíš, má krásné svalnaté nohy. Penis má předkošku. Já mám u předkošky ráda, když si s ní trochu hraju rty a tak trochu, víš, no. Je to super. Je to super, že se ti to líbí. To jsem opravdu zvědavá, co ještě dalšího skrývá tenhle ten panáček, no.
2: No, tak pojďme radši k zelené.
3: Ráda.
2: Tady máme dámu.
3: Přesně tak. Taky hezká vulva. Stydké pisky jsou trochu silnější a plnější.
2: Masitější.
3: Jo, masitější.
2: Chuť na maso.
3: To si vystihl, masitější.
2: Která dáma je víc vzrušující, v zeleném nebo fialovém?
3: Co je víc vzrušující? No, tak musím říct, že ta ve fialovém má uši štěrbinu. Orální sex bude hezčí. A u téhle by to chtělo ruční práci, nebo tak.
2: Dobrá, vrátíme se do prostředí.
3: Ráda.
2: Vážené dámy a pánové, rád bych poprosil, ukažte nám na chvíli pozadí. Otočit, prosím. Které pozadí tě nejvíc oslovilo?
3: Pojďme k modrému boxu.
2: Ano.
3: To je pořádné jablíčko. Bombová prdelka, fakt.
2: Protože to taky zní, když se opravdu povede.
3: No, líb bych to opravdu neřekla, máš pravdu. Zazní to, musí to zaznít, modrý. Můžu tě trochu seknout do zadku? Co?
2: Sarino, tohle je rodinný pořád.
3: Promiň.
2: Takže, pane v modrém, kdyby něco, pomůžu vám. Pomáhám i ostatním kandidátům.
3: Já ho potom nakrémuju.
2: Takže modrý si tě získal.
3: Už červená, páni.
2: Tak pojďme radši zpátky. Vidím, že na tebe si musím dát pozor. Sarino, teď přichází chvíle, kdy se musíme s jednou dámou nebo pánem rozloučit. S kým se rozloučíme nejdřív? Je to jenom na tobě.
3: Je to těžké. Tak...
0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone. Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
2: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
2: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny bílé 1 kg za 34,90 a prybináček při koupi od 3 kusů 19,90 za kus. Bile.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
9: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
10: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
15: A dělej to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy.

0: s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
1: Pusti.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: A mají i tuhle megatelku!
4: A věci do školy!
5: A ještě něco!
2: Tenhle kanon!
6: Když něco, tak Allegro.
7: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
8: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
11: Mám levnou energii.
10: Protože...
11: jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
12: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
13: 18.
14: Naked Attraction je zpátky.
15: Dobře to začíná.
14: Mladší.
15: Tyba, tak mi to zvedněte.
14: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
16: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
14: Jedna věc je ale stejná.
16: To je zážitek opravdu.
14: Odhalíme těla v přirozené kráse.
15: Já se kochám.
14: Naked Attraction Česko a Slovensko.
17: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
14: Budeš to prostě milovat.
18: Nagý Polák, dobrý Polák.
19: Polska! Šukám, bratě, dušajná postava.
20: Wow.
19: Pěkné fál.
20: To je dobře.
18: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady od 12. října na Očku.
21: Absolutně pěkně.
22: Na na na na na na na na na.
18: Každé pondělí a úterý.
23: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
18: Je tu koťák.
24: Jo.
18: A nálož hostů.
25: Vzájemná otázka.
18: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
26: Ne, boží, ano.
27: Ňoky, pere, spagety.
28: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
18: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
13: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
29: S kým se rozloučíme nejdřív? Je to jenom na tobě.
30: Je to těžké.
31: Tak bohužel žlutý box.
29: Tak se musíme rozloučit se žlutou. Je to Michaela z Freiburgu a její 49.
31: Michaelo.
29: Myslím, že takové překvapení jsi ani neuměla představit.
31: Děkuji za účast.
29: Michaelo, co říkáš, jsi smutná?
32: Trošku.
31: Jo.
29: Díky, že se zúčastnila. Čau, všechno dobré.
31: Ahoj.
29: To je ale zadeček.
32: Myslím, že kdyby mě viděla alespoň až sem, rozhodla by se jinak, protože už když jsem vyšla, byla velmi překvapená. Ne, že by mi byla nesympatická, ale jako potenciální partnerka pro mě nepřichází v úvahu.
29: Abychom tě ještě víc dostali do extáze, přijdeme k další části. A já prosím pány a dámy v boxech, aby nám ukázali horní partie těla. Jdeme na to? Jdeme na horní části těla.

0: Zelený box?
1: Tak pojďme k zelenému.
0: Možná je to změna pohlaví podle tohohle. Zelená si po změně pohlaví.
2: Pokud se transžena rozhodne přizpůsobit tělo své genderové identitě, musí podstoupit několik operací. Při nich se penis otočí dovnitř a vytvoří se pochva. Varlata se odstraní a z části žaludu se vytvoří citlivý klitoris. 85% dotazovaných transžen uvedlo, že i po operaci jsou schopny dosáhnout orgazmu.
0: Super krásná a ten pas je i z boku prvotřídní.
2: Tak bych řekl, že půjdeme dál k pánovi v modrém.
0: Tak ten je vysportovaný. Takové tělo jako Ken?
1: Jo, třeba nám napne svaly.
0: Ano, má i bicepsy, jo. Já myslím, že by i někoho unesl. Může mě zvednout.
2: No tak se nechme překvapit a popojdeme k červené. A řekl bych, že tady to jede.
0: Jo, mně přijde super vzrušující.
2: Co tu visí na bradavkách, to bych měl až strach, že tam zůstanu viset.
0: Jestli to nebolí. A koukej, ukazuje, že nebolí.
2: Taky bych si zatáhl, prosím.
0: Já taky. Jak to? To bych tam mohla pověsit svoje náušnice nebo šperky. To je teda něco.
2: Nemůžu se odtrhnout.
0: Jo, ale stejně se mi líbí ten rocker.
1: Rozjedeme to.
0: Jestli dělá muziku, musí si se mnou zajít na dobré pivo.
2: Na velké?
0: Na velké.
2: Tupláka?
0: Perfektní. To si spolu můžeme připít.
2: No tak radši pojďme dál k dámě k fialovém.
0: Jo, prodloužené vlasy.
2: Ano.
0: Prodloužené prsa se mi líbí. Jsou umělá?
2: Jsou uměla. Myslím, že je to jako...
0: Můžu?
2: Můžu si sáhnout? Myslím, že je to i trochu cítit.
0: Je to vidět.
2: Pomoc!
0: Máli bychom do toho boxu spadli oba.
2: Nevím, fialová už tě táhne do boxu. Mám pocit, že ta ženská má i smysl pro humor. Je to tak? Ano, je.
0: No tak to je prvotřídní humor, je důležitý.
2: Tak pojďme zpátky. Tak je tady zase ten okamžik. Musíme někoho poslat domů. Řekni mi, kdo musí odejít. Už teď tam to řekni.

0: spí.
1: Zelený box. Bohužel ti ostatní trochu víc vyhovují.
2: To je 32letá Nora Rebecca z Detmondu.
1: Ahoj, pojď sem. Ty jsi krásná.
2: No, doufám, že teď lituješ.
1: No jo, ano.
2: Koukej. Roztomilá kočička.
1: Ano, moc ráda bych poznala Sarinu. Určitě by byla můj tip, mám ráda blondýnky. Sama jsem máma, mám doma děti a proto si myslím, že by to bylo moc dobré spojení. Před 2 lety jsem podstoupila operaci změny pohlaví. S výsledkem jsem neuvěřitelně spokojená a velmi, velmi šťastná, že mám tak ženské tělo.
2: Vážené dámy a pánové, prosím, usmějte se, co nejkrásněji umíte. Přichází tváře.
1: Ahoj.
2: Tak která tvář tě nejvíc oslovila?
1: Ráda bych šla nejdřív k muži v červeném. Vlasatí muži mi přijdou sexy. Navíc rokový. A vousy můžou trochu škrábat.
2: Mně se zdá, jestli můžu být upřímný, taky má roztomilá ouška.
1: No to rozhodně. Jsou měkčí nebo tvrdší?
2: Měkké nebo tvrdé?
1: Jo, můžu ti trochu pomnout uši? Ještě, když se to dělá 10 minut, tak je to jako afrodiziakum, víš?
2: Máš fetiš na mnutí oušek? Ptal se jen pro kamarádku.
1: No, jo, ráda líbám ušní lalůčky.
2: Výborně, pojďme k fialové.
1: Má super krásný úsměv. Trochu vypadá, že má snad plastiku nosu, ne?
2: Máš s tím problém, když je moc umělý?
1: Moje motto je žít a nechat žít. Je to otázka vkusu. Když se to někomu osobně nelíbí, není to žádný problém.
2: Ale má krásnou přirozenou tvář. Pojď, kočičko. No nic, půjdeme dál k modré.
1: Je ještě mladý a čerstvý, prostě tak nějak nevypadá starý, řekla bych, no.
2: Vypadá jako Adonis. Takhle si představujeme krasavce.
1: Přesně tak, přesně jako Adonis, to je ono. Jo, má úžasný úsměv. Je sympatický. A líbí se mi jeho roztomilá ouška. Víš? Taky se mi líbí ty vlnky. Chtěla jsem právě říct, můžu je kroutit.
2: Mazlice s kudrlinkama.
1: Nakrucovat je.
2: Aha. Přichází chvíle, kdy se musíš s někým rozloučit, než dojdeme do finále. Řekni, s kým se musíme rozloučit tentokrát.
1: Teď si mi to trochu stížil, že?
2: Jo, kdo ti nepřijde k nakousnutí?
1: No tak nejdřív vám všem posílám pusu.
2: Řekni to.
1: Fialová. Super žena, optimální.
2: To je Annette z Wildecku, její 37.
1: Jo.
2: Líbila by se ti?
1: Ano.
2: Ahoj, moje milá, všechno dobré.
1: Je mi líto, že jsem už vypadla. Ráda bych zůstala a ona rozhodně o něco přichází. Moc jsem se těšila na rande s ní, mohla mě poznat trochu lépe. Také mou otevřenou povahu.
2: Tak Sarino, teď to bude opravdu vzrušující, protože se svlékneš. Na to jsme čekali celý večer. Proto bych tě poslal do zákulisí, my na tebe počkáme a pak budeš nahá.
1: Jasně, tak zatím.
2: Čus. Dle staré dobré tradice po růří vyřadila Sarina 3 nezadané. Zůstávají stavební mistr Tiemo a dispečer Michael. Koho Sarina vyřadí? Jste favoriti Michaela a Tiemo. Jsem rád, že jste zůstali. Jak se vám líbí? Viděli jste ji už? Co na to říkáš?
0: Velmi zajímavá, hlavně také trochu odevzdaná a zároveň, řekl bych, dominantní typ.
2: Dokáže obojí, řeknu ti podle svého čichu, že umí obojí.
0: Také to cítím.
2: Umí být kotě i tygřice?
0: Také umím obojí.
2: A co ve Švýcarsku, je lepší být kotě nebo tygr?
0: Jsem obojí.
2: Chápu, jak se líbí tobě.
0: Zatím dobré. Je můj typ přírodní blondýna. To je něco pro mě.
2: Dobře, tak já vás už nebudu napínat a řeknu, Sarina jde zpět. Teď vidíte Sarinu poprvé nahou, co na to říkáš?
0: Zajímá mě to tetování a chci zjistit, co je tam schované.
2: Co říkáš ty?
0: Vypadá skvěle, líbí se mi, přirozeně atraktivní.
2: Dobrá. Tak milá Sarino, teď je chvíle, kdy se musíš rozhodnout, ze kterých končin si vybereš. Z Rakouska nebo Švýcarska, Michaela nebo Tiema?

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: V Bile je úrodička, jak má být.
4: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
3: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
5: Dáme si selfie?
4: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
4: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
4: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: A teď trojitý epet.
9: Ty jsi teda číslo.
8: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
9: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tada!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
16: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
17: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
18: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Pustí.
19: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
13: A mají i tuhle megatelku!
3: A věci do školy!
16: A ještě něco!
9: Tenhle kanon!
1: Když něco, tak Allegro.
10: 18.
7: Naked Attraction je zpátky.
11: Dobře to začíná.
7: Mladší.
11: Tyma,
17: tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
18: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
7: Jedna věc je ale stejná.
18: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
7: Budeš to prostě milovat.
6: Na
14: nějaký Polák? Dobrý Polák.
20: Polska! Čukám, bratý, dušajná postava.
14: Wow.
20: Pěkné fál.
21: To je dobře.
14: Naked Attraction Polsko. Premiéra 4. řady od 12. října na Očku.
22: Absolutně pěkně.
23: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
24: Tak milá Sarino, teď je chvíle, kdy se musíš rozhodnout, ze kterých končin si vybereš. Z Rakouska nebo Švýcarska, Michaela nebo Tiema?
25: Rozhodnu se pro Tiema.
24: Takže díky za spolupráci, Michaele.
26: Žádný problém.
24: Děkujeme.
25: Díky.
24: Měj se krásně, Michaele, a pozdravuj ve Vídni.
26: Jasně.
27: Pusí, papa. Čau.
24: Čauky.
26: Čau. Samozřejmě je mi líto, že jsem teď vypadl, a samozřejmě bych moc rád šel na rande se Sarinou. Každý, kdo vidí moje piercingy v bradavkách, říká, to určitě bolí. Lidi, vůbec to nebolí. Věřte mi, rád to přirovnávám k naušnicím.
24: Tiemo a Sarino, ať dnes máte také vzrušující rande. Děkuji, že jste se zúčastnili.
25: Děkuji moc.
24: Díky moc.
26: Čau, čau.
24: Čau.
25: Bylo to pro mě vážně těžké rozhodnutí.
26: Každopádně se těším, že ji poznám. Je sympatická a podle mého gusta. Oba máme rádi sex, jsme upřímní a myslím, že to je skvělé.
25: Od Tiema se chci ještě dozvědět, za prvé, jak bude brát moje děti, co spolu ještě můžeme zažít a jestli se spolu zasmějeme.
26: Já tam jdu natěšený.
25: Dám se překvapit. Možná přijde i potom ke mně a jsem zvědavá, jak to rande dopadne. Tady jsi. Ráda tě vidím.
26: Já tebe.
25: Těším se.
26: Já taky.
25: Posaď se.
26: Vypadáš skvěle.
25: Díky, ty taky. Přesně, jak jsem si to představovala, se taky nadšený.
26: Každopádně.
25: Mě úplně kluče srdce. I když pak cítíte, jak vám bije srdce, spojí vás to a mě to opravdu dojalo.
26: Něco na ní je, i v očích, a tělo se mi také moc líbí.
25: Jak dlouho už jsi sám?
26: 4 roky.
25: Tak hezký muž jako ty, 4 roky sám?
26: No jo, žádná mě nechce.
25: Nebo jsi vybíravý?
26: Také mám 2 děti a s tím se musí...
25: Ne.
26: No jo. A když jsem to slyšel, byl to úžasný pocit.
25: Zatraceně.
26: Že máš taky děti.
25: Jo. Takže ho určitě někam vezmu. Naše oči už spolu komunikovaly. Jeho oči se setkaly s mými a řekli, pojď, potom na někam půjdeme a strávíme spolu večer.
24: A po rande?
25: Ahoj.
26: Ahoj.
25: No jo, no. Jo, spal u mě.
26: Byla to krátká noc, ale skvělá.
25: Mluvili jsme vážně dlouho. Leželi na posteli, povídali si až do půlnoci, do 3 hodin ráno, ale člověk je tak plný adrenalinu a všeho, že ani neusne.
26: Rozhodně chci zůstat v kontaktu, ještě se s ní víc poznat.
25: Určitě ano, ale nejdřív to vezmeme v klidu. Řekla bych, že po jednom dni se toho moc říct nedá, vše se teprve rozvíjí.
24: Anděl lásky opět zasáhl. Dnes jsem byl opět amor a vystřelil jsem šíp. A opět se trefil. Buďte u toho i příště.
28: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
29: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
30: Značka.
2: sračkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
12: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
13: úplně za hubičku.
15: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
19: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
21: A skvělý nábytek.
22: Žijeme to s vámi. ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
30: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 9,90 Tesco mléko a Tesco kuře celé kilo za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
31: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
32: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
33: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
34: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
35: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
36: Třeba tenhle, co mě dostal.
37: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
38: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
39: Tady vám nesu něco z Datartu.

0: játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jsi tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
6: E.ON, nechte to na nás.
7: Očko tě zve do kina.
8: I'm a dad searching for his son.
9: He's not having a great time.
10: What do you mean he's lost?
11: I'm so sorry.
9: It's rolling loud.
12: Hi, honey.
13: How's everything going?
12: We're pretty good.
14: Naked Attraction je zpátky.
15: Dobře to začíná.
16: Mladší.
17: Tak mi to zvedněte.
16: Odvážnější.
14: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
18: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
14: Jedna věc je ale stejná.
19: To je zážitek opravdu.
14: Odhalíme těla v přirozené kráse.
17: Já se kochám.
14: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
20: Na na na na na na na na na.
21: Každé pondělí a úterý.
22: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
21: Je tu koťák.
22: Jo.
21: A nálož hostů.
23: Známe otázka.
21: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
24: Ne boží, ano, ano.
25: Ňoky, pene, spagety.
26: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
21: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: A my jsme si přáli také pro vás přinést něco praktického. A jakmile tohoto pomocníka uvidíte, jak ho jednou vyzkoušíte, tak už se stane přirozenou součástí vaší domácnosti a dámy a pánové, dokonce dokáže Scrub Buddy opravdu bez námahy vyčistit naprosto i tu nejmenší skulinku. Je to bezdrátový elektrický kartáč, vytvořen samozřejmě pro koupelny, kuchyně, tam to bylo to primární, kam si je přáli výrobci pochopitelně využít, ale poradí si i se šperky, můžete si s nimi krásně vyčistit a naleštit i vaše boty, kožená saka, kabáty a tak dále. Takže přátelé, tento kartáč si fantasticky poradí především s mýdlovými usazeninami, špínou, mastnotou, rzí a i na těžko dostupných místech. Máme tu tedy 4 vyměnitelné hlavice a je to naprosto úžasná záležitost. Takže přátelé, i úklid takové koupelny či kuchyně, který každý odkládá většinou a moc se nám do toho nechce, někdy se na to musíme i psychicky připravit, tak tento fantastický čistící kartáč to dokáže, čili odstraňuje nánosy kolem sprch a vany, kolem baterií, dostane se k hranám, do rohů i úzkých míst, na vyšší, nízká místa. No a máme tu tady opravdu něco senzačního. No a je to naprostý hit, je to něco úžasného, krásně padne do ruky díky svému ergonomickému designu. No a vy si tedy to už brzy můžete vyzkoušet. A přátelé, odezvy jsou senzační, takže to je krásná záležitost. No a protože často se právě stává, že v kuchyních nebo tady v koupelnách máme opravdu už takové usazeniny, se kterými si nedokážeme poradit a nechceme třeba používat opravdu takové ty silné chemické čistidla, tady máte fantastický kartáč, který vám tedy k tomuto dopomůže a který vám to krásně... Takže to je fantastická záležitost. No a přátelé, vysokorychlostní pohyb kartáče dosahuje až 300 otáček za minutu a pomáhá uvolnit špínu, vodní kámen i skvrny, a to rychleji než ruční drhnutí. Rotační účinek je tedy skvělý na odolnou špínu v koupelně. Takže dámy a pánové, naprosto fantastická záležitost. No a díky tedy nastavitelné rukojeti skvěle dosáhne i na nepřístupná místa. Tyč je prodloužitelná, která dokáže tedy se dostat až 1 metr vysoko, čili snadno úplně vyčistíte celou koupelnu, veškeré tedy ty spáry mezi obklady, no a pochopitelně stěny, sprchy, okraje, vany, i tedy ta skla, ať už ve sprchovém koutu nebo na vaně, no a rohy bez neustálého ohýbání, natahování, čili já si myslím, že je to opravdu praktický pomocník, tedy váš buddy nový, který krásně může sloužit celé rodině, ale především asi budete pravděpodobně myslet na ty, kdo mají třeba jsou omezení na pohybu, a nebo kdo už opravdu mají třeba více let, jako jsou naše babičky a dědečkové, kterým už takový hloubkový úklid může opravdu udělat velkou práci, no a my třeba jim chodíme pomáhat. Čili tady získáváte ideální čistící kartáč na tady nejenom z těch stěny, sprch a vany, ale také můžete využít na podlahy, různé lišty, obklady, ale také na skleněné plochy, čili i klidně okna si pomocí něj krásně vydrhněte i okenní rámy a i uzoučké rohy, protože tento kartáč dosáhne absolutně všude. A říkala jsem, že tedy k němu si získáváte také 3 kartáčové hlavice pro kompletní, perfektní a hladký úklid. Kopulovitý kartáč má zakřivené povrchy, takže je fantastický právě na okolí tedy baterií, na zaoblené části vany. Ten sploštělý kartáč je zase senzační na veškeré obklady, stěny, podlahy a takové ty větší rovné plochy. No a rohový kartáč, ten zašpičatělý, ten je nejlepší a dosáhne opravdu i do těch nejmenších spár, nejtenčích, i mezi parketami samozřejmě, nejenom mezi obklady. No a fantasticky také dosáhne na jakékoliv hrany, rohy a uzoulinké prostory a skulinky. Hlavice vyměníte během několika vteřin a zvládnete různé úkoly s daleko větší přesností. Já si myslím, že to je něco, co potřebujeme úplně všichni. A co bychom také měli mít k dispozici, ale spousta z nás vůbec netuší, že existují a že na trhu jsou. No a právě tedy tento scrub body vám pomůže od špíny v koupelně po běžné nečistoty, takže pochopitelně můžete využít i na okna, můžete využít i v kuchyni. Je bezdrátový, dobíjecí, voděodolný, snadno se používá tedy v celé domácnosti pro mokré, ale i suché čištění. To znamená koupelnové obklady, sprchy, vany, kuchyňské pracovní desky, podlahy a stěny, umyvadla a baterie a také venkovní nečistoty. Čili jeden nástroj na úklidové úkoly, které obvykle stojí nejvíce námahy. A co si budeme povídat, komu by se do toho hloubkového úklidu chtělo a komu by se chtělo ručně houbičkou, hadříkem všechno drhnout hodiny a hodiny a stejně toho kýženého efektu už nejsme schopni u některé špiny a usazenin dosáhnout. Čili podívejte se, co všechno v jednom balení získáváte. To znamená kartáč, jehož rychlost rotace je 300 otáček za minutu. Dosah až 1 metr. Když k tomu připočítáte vaši výšku, tak dosáhnete opravdu všude. Napájení, vestavěná dobíjecí baterie. Takže i USB kabel, tak jak si dobíjíte mobily, tablety, tak si dobíjete i vašeho buddyho. Je samozřejmě voděodolný, abyste mohli pochopitelně využívat především v koupelnách. Čili 3 nástavné hlavice, kopulovitý, plochý i rohový kartáč. No a nechybí také návod používání v případě, že s ním budete začínat. Takže přátelé, naprosto tedy fantastický pomocník, kterého věřím, že využijete naplno, že ho budete také používat každý den. Dokonce můžete zapojit vaše nejmenší a vašim babičkám, dědečkům můžete přinést něco, za co vám budou obrovsky vděční, protože známe to, když si můžou něco udělat sami, tak je to nejkrásnější, co jim můžeme dopřát, jejich nezávislost. To znamená, pokud přestane fungovat, jednoduše nabijte, nacvakněte tu hlavici, kterou se chystáte použít. No a naneste buď tedy vodu nebo i čistící přípravky a už se do toho puste, bude to radost, je to samozřejmě, vůbec nemusíte vyvíjet žádnou sílu, tlak, nic takového, protože 300 otáček za minutu je obrovská rychlost a intenzita, s jakou tento kartáč pracuje. No a pochopitelně ovládá se pouze jedním tlačítkem, buď to on, zapnout, off, vypnout. Hlavici ji už jenom jemně veďte. Buď to si ji tedy nastavte na celou délku 1 metru a nebo pochopitelně přizpůsobujte tomu povrchu nebo tomu prostoru, ve kterém se do toho úklidu pouštíte. Čili ať je i ten nejnáročnější úklid, co nejsnažší. Já si myslím, že vaše koupelny, kuchyně, celá domácnost bude vypadat čistěnká, bude se lesknout. Ovšem, vy se daleko dříve budete moci věnovat příjemnějším činnostem, ať už je to vašim koníčkům, volnému času nebo vašim dětem. Tak co mu říkáte? Já si myslím, že je to opravdu fantastický pomocník, dokonce i na auto můžete skvěle využít. Samozřejmě, málem bych zapomněla na důležitou také součást dnes už téměř každé domácnosti. Takže pochopitelně i celý plechový mazlík může se krásně blýskat a lesknout díky tady této žhavé nabídce a elektrickému bezdrátovému kartáči. Přátelé, máte tu tady 3 nástavné hlavice naprosto na jakékoliv povrchy. No a dámy a pánové, je tak úžasný a fantastický, že jsme jej ani nestihli dnes tady ve studiu připravit, takže už je rovnou zabalený a budeme je rovnou posílat k vám. 46 možností, myslím si, že produkty jednoznačně, který potřebujeme, chceme naprosto všichni. A dámy a pánové, protože už vám vystačí na celý život, je dobíjecí, šetříme i přírodu a vaše peněženky. Máme tu fantastickou částku 1877 korun, ale to není všechno. Dámy a pánové, my tu částku ještě snížíme. Wow! Tak to je neuvěřitelné. 1223 koruny. To je opravdu částka, za kterou stojí za to ho vyzkoušet. Jakou sílu má, jak jednoduše se zbavíte i těch největších usazenin. Je to vodní kámen, je to samozřejmě různé mýdlové usazeniny. Naprosto skvělá záležitost. No a přátelé, co bych vám povídala, my tu máme i úžasné video, kde se dovíte ty největší přednosti našeho Buddyho. Jdeme na to.
1: Ohýbat se při úhledu nízko u země je dřina, ze které bolí záda. Proč takhle trápit záda a kolena? Představujeme Scrub Buddy XL od JML. Akumulátorový a dobíjecí elektrický kartáč, se kterým uklidíte rychle a snadno. Ani ty nejšpinavější staré dlaždičky nemají proti Scrub Buddy XL šanci. Rychle si poradí s vodním kamenem, mýdlem i skvrnami od tvrdé vody. Tajemství spočívá v rotujícím kartáči, který se točí rychlostí neuvěřitelných 300 otáček za minutu. Neuvěřitelná síla si hravě poradí s usazenou špínou a praktická prodlužovací tyč vám umožní dosáhnout na nečistoty u země, aniž byste se museli ohýbat.
2: Jenom ho zapnu, zmáčknu tlačítko, začne se točit, dělá práci za mě. A jak čistím dlaždičky, doslova vidím, jak z nich ta špína a nánosy mizí. A to je pro mě prostě zázrak.
1: Vyberte si ze 3 různých, snadno vyměnitelných kartáčových hlav, které si poradí s jakoukoliv prací. Kuželový kartáč je skvělý na úzká místa. Dokonale zapadne do rohu a odstraní i ten poslední kousek špíny, nečistot a plísni. Plochý kartáč je skvělý na rovné povrchy, jako jsou sprchové dveře, linky a stěny. A víceúčelový kopulovitý kartáč je fantastický prakticky na jakoukoliv práci.
3: Scrub Buddy XL si poradil s usazeným mýdlem na mých sprchových dveřích. Dosáhnu až na úplný vrch sprchy. Naprosto ho zbožňuju a svou práci odvede na jedničku.
4: Svůj Scrub Buddy XL miluju. Když dovařím, vypadá to u nás jako po výbuchu. Ale s tím plochým kartáčem jdou všechny připáleniny dolů. Používá se super snadno. Pár vteřin a máte hotovo.
1: Zapomeňte na ohýbání a namáhání při čištění vany. Použijte praktickou prodlužovací tyč. Snadno dosáhnete dolů do vany, abyste odstranili skvrny nebo do sprchy na vyčištění plesnivých spár a dlaždic. Vyčistíte i místa, kam byste normálně nedosáhli.
2: No, ta prodlužovací tyč na mém Scrub Buddy XL je úžasná. Takhle prostě stojím rovně, čistím se Scrub Buddy a nemusím si namáhat záda jako dřív.
5: Kouzlo je v tom, že Scrub Buddy XL udělá práci za vás, protože se točí tak vysokou rychlostí a má tolik různých nástavců. Já ho jen vedu, ale práci odvede on.
0: Vidíte, že mu žádná špína neodolá. Dámy a pánové, bude absolutně veškerý úklid naprostou zábavou. Takže, jak jsem říkala, klidně zapojte i vaše nejmenší, už se nemají na co vymluvit, bude to bavit, protože špína krásně bude mizet před očima. No a pochopitelně my tedy pro vás dnes jsme se snažili získat maximální počet, ale více než 640 tedy příležitostí jsme tu neměli, ale podívejte se, kde jsme teď. Už jenom 30 možností. Naprostá žhavá nabídka, dámy a pánové, nastavitelná, tedy rukojeť až na 1 metr, ji můžete prodloužit. Je to elektrický bezdrátový kartáč, baterie je tedy zabudována, dobíjí se přes jednoduchý USB kabel, tak jako telefony, tablety, máte ho i součástí balení, no a potom už se do toho můžete pustit, protože opravdu za pár minut bude doma čisto a bude se to tam všechno blýskat. Zvláště pokud čeká návštěvy, ať už jsou nějaké oslavy narozenin, dětské párty. Pochopitelně, pokud máte početnou domácnost, tak to vždycky může

u vás doma vypadat jako po výbuchu a není to jednoduché si v tom dni po každé udělat čas opravdu a třeba i více než hodinu a uklízet a do nekonečna. Zkrátka a někdy jste opravdu i vyčerpaní a potřebujete pomoc. Tady pro vás tu pomoc máme a zvláště vy, pro koho je to ohýbání už opravdu namáhavá záležitost. Kdo už na ten hloubkový úklid třeba povoláváte vaše příbuzné a naopak vy, kdo přesně vašim babičkám, dědečkům chodíte opravdu uklízet. My jsme taky vždycky celá rodina babičce už potom ty poslední roky chodili uklízet, protože samozřejmě už velice těžko se jí chodilo a nechtěli jsme jí zbytečně tu její životní energii brát. Takže jsme se do toho pustili my všichni, ale kdybychom tušili, že existuje takovýto fantastický kartáč, který vlastně svým způsobem pracuje za vás, tak pochopitelně i my bychom rádi si jej získali. A to přesně dnes máte k dispozici vy. 3 nastavitelné hlavice. Pochopitelně záleží, do čeho se chcete pustit. Teď mě napadá, že znám i spoustu osob, které potřebují dodržovat opravdu ty nejpřísnější hygienické podmínky, protože mají potíže s imunitou. To je fantastická záležitost, protože tady samozřejmě žádné rukavice používat nemusíte. Kartáč pracuje za vás, takže i toaletní mísy, jak jste viděli, koupelna zkrátka a dobře od zhora až úplně nahoru. Po ty horní lišty, obklady, všechny spáry mezi kachličkami, to se vším tím si poradí tento kartáč a vždycky každá hlavice je uspůsobená pro něco jiného. Takže i sporáky, keramické desky, i tedy trouba můžete vyzkoušet samozřejmě i na velké hrnce, které jsou třeba připálené a nedaří se vám je vytrhnout. Můžete použít i na vyčištění vašeho auta. Takže zkrátka a dobře, opravdu i na podlahy, kdykoliv potřebujete něco pořádně hloubkově vyčistit a zbavit se třeba už i několika leté zašlé špiny, vyzkoušejte Scrub Buddy, protože toto je jeho XL verze. Má 3 vyměnitelné hlavice, jednoduše se dobíjí, takže nic k němu už si pořizovat navíc nemusíte. Všechno máte v jednom balení, takže opravdu za 1223 korun, já si myslím, že to je naprosto symbolická částka, kterou stojí za to zaplatit, vyzkoušet si to, jak je silný, jak vůbec nemusíte vy vyvíjet žádný tlak, jenom lehce veďte v tom směru, co potřebujete zrovna vyčistit, vyleštit, čemu potřebujete vrátit tedy opravdu ten zašlý lesk. Takže přátelé, 1223 korun, ale už jenom 19 šancí, 18. Vzájem je obrovský, takže vás opět poprosím, kdyby se to náhodou hned nepovedlo, žádnou paniku nezavěšujte, vydržte, protože jak vidíte, trpělivost váše bude velice krásně odměněna. Naprostý hit. Je to opravdu žhavá nabídka, protože když si uvědomíme, že už nám po celý život tak významně může ušetřit práci, nervy, samozřejmě sílu a můžete si tedy opravdu ten úklid i ten hloubkový zvládnout do půl hodiny a nemusíte se s tím drhnout, být na kolenou někde, stoupat někde na žebříky, na schůdky. Opravdu zvláště pro vás, kdo se třeba zotavujete i po nějakých úrazech, nebo zkrátka a dobře třeba od narození máte omezenou mobilitu. Já si myslím, že pro takové by měly být tyto pomůcky absolutně na lékařský předpis, co říkáte. A právě to se neděje, takže pojďme tedy pomoci našim blízkým, pojďme si usnadnit svůj život a pojďme si ten úklid poprvé tedy i užít, protože to bude radost se opravdu těch usazenin, kterých se nezbavuje snadno zbavit za pár minut naprosto lehce. Stačí jenom tedy podle toho, čemu se chcete věnovat, opravdu nastavit tu správnou hlavici, máte tu 3, takže pokud třeba chcete se pustit i do umývání oken, klidně můžete, je to ten nejširší z nich, ten zaoblený, který je na to fantasticky uspůsobený, i ten tedy sploštělý, no a nádherně na jakýkoliv typ povrchu a tady ten kůželovitý. Podívejte se, jak do těch uzoučkých skulinek kolem vodovodních baterií úžasně se dostane naprosto všude. Takže i parkety si nablízkejte, cokoliv potřebujete, tuto hlavici jenom sejmete, vyčistíte a můžete používat dál. Můžete používat na sucho, samozřejmě i zbavit se třeba prachu někde z horních lišť na kuchyňské desce. Můžete

používat pochopitelně jak vodu, tak čistící prostředky. Zkrátka, užijte si to, přátelé. Jak to krásně bude vonět u vás, jak se bude všechno blýskat a za pár minut, to je cíl, pochopitelně to je účel. A zvláště i pro ty chvíle, kdy se třeba o svátcích setkáváme opravdu celá rodina, čekáte skutečně mnoho rodinných příslušníků, že se k vám přijdou třeba na večeře, na obědvat a potom to uklízení vždycky taky, to jsou hodiny a hodiny, než to všechno dáme do pořádku. Podívejte se, za chviličku bude hotovo, protože váš buddy bude po ruce, no a krásně si ho můžete rozložit, krásně ho tady schováte i do těch nejmenších šuplíků, no a vždycky ho budete mít po ruce, když se budete muset potřebovat opravdu pustit buď do běžného úklidu, ale i s tím hloubkovým se fantasticky poradí. Bez jakéhokoliv tlaku, opravdu tenze, krásně jemně, stačí jenom vést tu rukojeť, která je ergonomická, krásně padne do ruky, no a můžete se pustit klidně i právě do umývání oken, aniž byste museli někde si k tomu brát nějaké schůdky, žebříky. Já si myslím, jak to vidíte, opravdu tato dáma je naprosto spokojená, říká, že to je úžasný produkt a že je naprosto nadšená, že opravdu jí nebolí v zádech a že za chvilku koupelna se blízká, kuchyň se blízká a pán zase právě si dopřeje i ten takový ten mentální relax, když se tedy pustí do nablízkání plechového mazlíka. Takže přátelé, absolutně všude, v exteriérech, interiérech, kuchyních, koupelnách, podlahy, okna, okenní rámy, zahradní nábytek, takže i na chatu si ho sebou můžete vozit, je naprosto lehounký, dobíjí se snadno přes USB kabel, který nemusíte také si kupovat zvlášť, ten je součástí balení. Co víc si přát? Já myslím, že teď jenom, ať už je rychle doma, ať už se do toho můžete hned pustit a hned si to užít a hned to vyzkoušet, jak skvěle funguje. 7 posledních šancí, přátelé. Velmi rychlou dobou se nám to množství na začátku se to zdálo, že by to mohlo stačit, ale nemůže. Je to pro celé Česko, pro celé Slovensko, odkud nás nesledujete, rychle volejte. Neváhejte, ještě teď 7 šťastných, kdo si tedy Scrub Buddy, ovšem XL balení, může získat. A to už je opravdu kartáč, který si porazí naprosto všude. Nemusíte se ani bát i těch citlivějších ploch, sklo, nerezový materiál, krásně, jemně, tedy očistí, ale důkladně. Takže opravdu i ty mýdlové usazeniny, zbytky jídla, rez, vodní kámen, zkrátka dobře vyzkoušejte. 300 otáček za minutu. To je opravdu velmi silná intenzita a vysoká rychlost, kterou tento kartáč pracuje. A podívejte se. Do kyblíku, do misky stačí dát vodu se saponátem, pak takto tuto násadu, tu hlavici, kterou zrovna budete používat, namočíte a už se do toho můžete pustit. Všechno klape jako po drátkách, nemusíte ani mít žádné rukavice. No a krásně už jenom potom můžete doleštit vašimi hadříky suchými a nádherně se všechno bude blýskat. Já si myslím, že to je sen. Že to je sen každé domácnosti, že bychom to opravdu si měli dopřát naprosto všichni. Může to být perfektní dárek pro vaše blízké, to určitě taky. A než kupovat opravdu něco, kde si nejste jistí, jestli tady ta daná vaše blízká osoba bude spokojená, tak toto je něco, co si myslím, že uvítají naprosto všichni. I ty, kteří mají rádi praktické dárky, ale i ti, kteří třeba méně, protože samozřejmě zjistí, jak velmi jim usnadní život, jak moc budou tedy je využívat, protože nejenom tedy ten hloubkový úklid, ale i ten běžný, který zvláště pokud máte malé děti, zvířecí mazlíky, zkrátka dobře, každý den je potřeba uklízet, trošku aspoň zamést, přeleštit někde něco, no a vy krásně budete mít domácnost nablízkanou, za pár minut bude hotovo, žádná dřina, můžete je dát do rukou i vašim nejmenším, kteří si můžou vyzkoušet, jak skvělé tedy se můžou přičinit o to, aby maminka měla volnější ruce a aby všem se jim tedy krásně žilo každý den. Takže přátelé, úžasná záležitost, žhavá nabídka a možná za chviličku bude úplně pryč a jestli v příštích dnech něco takového to bude k dispozici, to samozřejmě já vůbec teď netuším a zaručit to určitě nemůžeme. Takže dokud to lze, tak si toho využijte. 1223 korun
To je částka, kterou stačí investovat. Získáváte naprosto všechno. To znamená nastavitelnou rukojeť až na 1 metr, prodloužitelná na tuto délku plus vaše osobní výška. Takže opravdu se dostanete až ke stropům. Díky tomuto kartáči, aniž byste někde balancovali na žebřících či schůdcích, máte tu 3 nastavitelné hlavice i na ty nejmenší skulinky, spáry nebo mezery mezi parketami třeba nebo někde na podlaze. No a přátelé, dokonce i vaše auto se bude díky nim krásně blízka, takže využijete ve jakýchkoliv prostorách dobíjecí USB kabel, jak jste zvyklí, nabíjecí telefony, tablety, tak si krásně dobijete právě vašeho nového, úžasného buddyho, vašeho pomocníka, no a zase bude další hodiny a hodiny krásně pracovat bez toho, aniž vy byste se nějak ohýbali. Za chviličku se celá domácnost bude krásně blýskat a lesknout a všechno samozřejmě. A něco, co málo ke komu z nás se donese. Takže často to u nás doma vypadá, že opravdu klasické houbičky, hadříky, pěkně na kolena a už se do toho drhnutí pouštíme, ale ne každý to ještě dokáže. Takže přátelé, jak si usnadnit, ulehčit život a zvláště potom těm našim blízkým, kteří opravdu s tím pohybem už mají potíže a pro které ten hloubkový úklid už je dokonce i něco, co sami nezvládnou. Tak zkuste jim tu nezávislost a opravdu ten nový pocit, že to zvládnou sami a že to dokážou dopřát tímto fantastickým dárkem, tímto úžasným scrub buddy v XL velikosti. To znamená, že opravdu můžete na velké plochy, malinké plochy, vodovodní baterie, jakékoliv kohoutky, viděli jste krásně, sporák, trouba, všechno se bude blýskat. Samozřejmě i plechy, pánve, hrnce, toaletní mísy, celá vana, sprchový kout, veškerá zákoutí, rohy. No a přátelé, ještě 3 poslední možnosti, které si můžete využít, ale my tu máme poslední 3 minutky, které ještě zbývají. Může se stát, že bude pryč ještě před vypršením tohoto času, to se docela často stává. No a dámy a pánové, tyto 3 minuty už nám běží, takže na nic už nečekejte, neponechte nic náhodě, protože toto je absolutně senzační příležitost. No a dámy a pánové, 2,5 minutky ještě, které tedy si můžete využít k tomu, abyste si svého nového parťáka, nerozlučného pomocníka získali a využili celou všechny jeho schopnosti, celou jeho úžasnou sílu za pouhých 1223 korun. Parťák, který už vám bude pomáhat až do konce života, přátelé. Ano, mě tak dlouho vám může vydržet, protože baterie má zabudovanou, je voděodolný, takže můžete používat i vaše oblíbené čistící produkty, samozřejmě i vodu, a ale můžete leštit a čistit i na sucho. Takže přesně tak, jak potřebujete, přesně to, co teď potřebujete nablýskat, vyčistit opravdu k dokonalosti, k tomu můžete použít kteroukoliv z těch 3 nástavních hlavic. No a perfektní úklid je do půl hodinky hotový a vy si stále můžete užívat ten zbytek volného času už daleko příjemnějším činnostem. Ale protože se říká, že když uklízíme si i na duši, tak často spousta z nás i nás to baví, nebo se tak zbavujeme stresu. A teď ještě to půjde lehčeji, ještě efektněji, opravdu a ještě rychleji a krásně doslova a do písme před očima vám ta špína bude mizet. Mídlové usazeniny, usazené jídlo, rez, mastnota, s tím vším si scrub buddy v tomto XL balení, protože opravdu až na metr si tuto rukojeť, jak vidíte teď tuto dámu, prodloužit. Takže sem začně bez jakéhokoliv ohýbání, zbytečného natahování, zbytečného tlaku, který byste museli na něj vyvíjet. Nic takového, jenom naprosto jemně, krásně vyzkoušejte jeho sílu, protože i rychlost 300 otáček za minutu je intenzivní a vysoká. To znamená, že krásně vám bude pracovat
pracovat za vás. Jedna poslední šance, dámy a pánové, 46, to bylo to číslo, které jsme tu měli na začátku, ale pochopitelně, kdo by to nechtěl vyzkoušet, protože je to žhavá nabídka, přátelé, a pochopitelně, kdybychom si jej tedy zarezervovali někde na internetu, tak tam bychom si museli připravit mnohem vyšší částku, protože opravdu celé balení obsahuje komplet, naprosto všechno, čili přizpůsobitelnou, nastavitelnou rukojeť, 3 výměnné hlavice, dobíjecí kabel, návod na použití, nic nemusíte už si kupovat zvlášť, budete mít po ruce absolutně všechno. Je to tak, čas vypršel. Přátelé, časomíra se zastavila na nule, nedá se nic dělat, ale pochopitelně i to poslední přání může být ještě splněno, takže určitě nezavěšujte, gratulace všem z vás, kdo jste to stihli, kdo jste to dokázali. Dámy a pánové, víte, co ještě se tu bude dít? Bude to jedna velice zásadní promo nabídka. Naprosto speciální produkt. Je to fantastický čistič jakéhokoliv potrubí. Ten nejefektnější, nejsilnější, přitom tedy na bázi přírodní a, přátelé, velmi účinný. Takže do vašich koupelen, kuchyní, Total Clean, uslyšíte, jak opravdu senzačně je v domácnostech využíván, a i když máte malé děti, zvířecí mazlíčky, nemusíte se vůbec bát, protože nezanechává žádný zápach, jenom tedy silnou čistotu. Takže opravdu univerzální čistič a to potrubí do všech koupelen i kuchyní, přátelé, do všech vašich domácností. I klidně samozřejmě na chatě můžete využít, tam vždycky se nám stává, že tedy právě se nám ledas co usazuje a naše dřezy třeba neodtékají, vany, sprchové kouty a tak dále, pochopitelně je mnoho využití, kde tento jedinečný přípravek můžete využít. Takže jsem ráda, že po velmi, velmi dlouhé době se na tento produkt dostalo. Ovšem, přátelé, tento univerzální a nejsilnější čistič Total Clean. Přátelé, já si vůbec nevzpomínám, kdy naposledy jsme si doplnili naše zásoby. Vždycky okamžitě se nám vyprodají, protože je to praktická záležitost, kterou můžete využít opravdu všude. No a přátelé, to je právě ono. To je ono, že tedy nejenom skutečně je na přírodní bázi, ale velmi účinný, velmi silný, nezanechává vůbec žádný zápach. Znáte to někdy opravdu z těch dřezů, umyvadel, zvlášť kuchyni, ty zbytky jídla a tak dále. Zkrátka není to vůbec nic příjemného a mnoho z nás se s tím potýká nebo potýkalo. Takže opravdu je to krásná příležitost si opět doplnit vaše zásoby a získat si opravdu ten nejšetrnější, ale zároveň nejúčinnější prostředek, který teď momentálně na trhu existuje. Obrovské tedy balení, které si od nás budete moci získat, přátelé. Také se chystáte určitě na chatu, nebo budete rekonstruovat a tak dále, není nic lepšího, než i třeba prevenci. To je to nejlepší, co můžete udělat, preventivně propláchnout i vaše potrubí, jak v koupelnách, tak v kuchyních. A to potrubí do všech koupelen i kuchyní, přátelé, do všech vašich domácností, i klidně samozřejmě na chatě můžete využít, tam vždycky se nám stává, že tedy právě se nám ledas co usazuje a naše dřezy třeba neodtékají, vany, sprchové kouty a tak dále, pochopitelně je mnoho využití, kde tento jedinečný přípravek můžete využít. Takže jsem ráda, že po velmi, velmi dlouhé době se na tento produkt dostalo. Ovšem, přátelé, tento univerzální a nejsilnější čistič Total Clean. Přátelé, já si vůbec nevzpomínám, kdy naposledy jsme si doplnili naše zásoby. Vždycky okamžitě se nám vyprodají, protože je to praktická záležitost, kterou můžete využít opravdu všude. No a přátelé, to je právě ono. To je ono, že tedy nejenom skutečně na přírodní bázi. Přátelé, tak v tuto chvíli pojďme na naši promo nabídku, naprosto specializovaný, unikátní produkt. Přátelé, Total Clean, nejsilnější univerzální čistič potrubí do všech koupelen i kuchyní.
No a přátelé, také ta prevence je velmi důležitá, protože to jsou vlastně takové ty nejčastější nehody, co se řeší i na pojišťovnách. Znáte to i ucpané upračky, třeba ucpaná výlevka.

0: Všechno může zputovat právě ty přesně záležitosti, co potom pojišťovna musí řešit. Ovšem, dámy a pánové, my se pojďme podívat, proč si Total Clean pořídit do vašich domácností nebo třeba klidně i na chatu. Tyto silné perly opravdu Total Cleanu a dokonce dnes si můžete získat dvoukilové balení, vystačí až na 68 použití, to je na velmi dlouhou dobu. Pro všechny odtoky, sifony, potrubní systémy a to naprosto zachovávají životnost, takže opravdu zprůchodní všechno, jsou šetrné i třeba ke kovovým nebo měděným trubkám, neutralizují pachy. Lze použít naprosto v každém typu potrubí a není korozivní. To je důležité zmínit, takže nespůsobuje opravdu opotřebení materiálu a právě to nepříjemné koroze. No a také neohřívá tedy to potrubí, čili ani je nijak nedeformuje. Přátelé, všechno rychle, čistě a hlavně s obrovskou silou. Takže podívejte se, stačí trošička těchto silných perel, no a předtím a jak to vypadá po použití Total Cleanu. To je naprosto fantastická účinnost a už to máme osvědčeno. Vyrobeno tedy v Německu, takže patentovaná opravdu kvalita, záruka spokojenosti. No a tady vidíte to srovnání, jak to vypadá, když tedy nepoužíváte nic, anebo tedy velmi málo, jak to vypadá, když tedy nějaký běžně dostupný čistič použijete a jak to vypadá, když použijete Total Clean. Opravdu se tu myslelo na všechno, přátelé, také, aby to nebylo skutečně takový ten klasický chemický čistič, který opravdu je nepříjemný na oči, na pokožku. Dokonce ani nemusíte používat rukavice, přátelé, při manipulaci s tímto prostředkem. Takže dámy a pánové, Total Clean, to je naše dnešní speciální promo nabídka. No a my se společně teď podíváme na video, kde vám tedy vysvětlíme, jak skvěle to funguje a jak je dobré si pořídit. Takže pojďme se společně na to všechno podívat, protože to stojí za to.
1: Codziennie gotujemy, pieczemy, płuczemy i nie tylko. Myjemy ręce, bierzemy prysznic, korzystamy z łazienki, a rury coraz bardziej zatykają się mydłem, włosami, tłuszczami, resztkami. Gdy odpływ jest zatkany, woda nie przepływa prawidłowo. Kiedy tak się dzieje, pojawiają się nieprzyjemne zapachy. Środki do czyszczenia odpływów i rur mogą być tak drogie jak hydraulik. Środki czyszczące w supermarkecie są żrące, toksyczne, a wiele z nich wytwarza śmierdzące, toksyczne opary. Ich użycie może być bardzo niebezpieczne.
2: Każdy dzień warzymy, pieczemy, opiekamy, oplachujemy a dalsi. Myjemy si ruce, sprchujemy se, používamy koupelnu. A potrubí se stále více zanáší mídlem, vlasy, tuky a zbytky. Když je odtok ucpaný, voda správně neodtéká. Když k tomu dojde, vznikají nepříjemné pachy. Čističe odpadních vod a potrubí mohou být stejně drahé jako instalatér. Čističe v supermarketech jsou žíravé, toxické a mnohé produkují páchnoucí toxické výpary. Jejich použití může být extrémně nebezpečné. Potrubí extrémně stvrdne, plasty se deformují, kov začne korodovat, sprchy zapáchají plísní, umyvadlo nebo vana špatně otékají. Ve většině případů musíte zavolat opraváře a to může stát majlant. Voda už neodtéká a vy nevíte, co dělat. No, zde přichází řešení. Unikátní Tube Turbo Power Perls. Nejúčinnější čistič odpadů vůbec. Bohužel jsem měl problém s ucpaným odtokem dřezu. A velmi mě zaujalo vyzkoušet tento produkt Tube Turbo Power Perls. A od prvního pokusu jsem viděl skvělé výsledky. Neměl jsem problém s ucpáním umyvadla a pokaždé, když pustím vodu, vychází z mého odtoku tato úžasná svěží vůně. Takže tohle je dřez, jaký máme všichni doma. A máme to tady, máme stejný problém tady dole. Může to být z vašeho jídla, může to být z vaší kosmetiky, může to být z vašeho šampónu, v podstatě z čehokoliv. A to, co děláte, je... A teď sledujte, jak se kouzlo Power Perls děje. Začne rozkládat olej, špínu, masnotu a vlasy. Total Clean Power Perls se nezahřívají, takže je to pohodlné, snadné, bezpečné, ale vysoce účinné. Stačí chvíli počkat, opláchnout a můžete jít. Nyní máte čisté trubky a bezpečný domov. Nevyčistí to jen tak, vyčistí to totálně. Když myjeme nádobí, vše, co zbylo na talířích a v miskách,

0: ako je smetana, máslo, salátová zálivka, testo, tuk nebo olej si spláchne odtokem a stvrdne podél okrajů trubek. Přidejte čajovou nebo kávovou sedlinu, mouku, strouhanku, dokonce mídlo, saponát a potrubí se vám brzy ucpe tak, že jim neprojde ani horká voda. Tyto ucpávky jsou živnou půdou pro bakterie, které způsobují nepříjemný zápach. S Total Clean Turbo Power Pearls můžete mít během okamžiku zcela čisté odtoky a potrubí. Chtěl jsem vyřešit svůj problém s odtokem ve sprše. Netušil jsem ale, jaký typ starého vodovodního potrubí se používá. Naštěstí jsem narazil na zcela unikátní produkt, jmenuje se Tube Turbo Power Pearls od Total Clean. V létě moje trubky v našem domě zapáchají z kanalizace. Jsem neuvěřitelně šťastná, že mám Tube Turbo Power Pearls od Total Clean. S tímto produktem Tube Turbo Power Pearls se již nemusím starat o své potrubí, protože je bezpečné pro všechny typy vodovodních systémů. Total Clean je nekorozivní a nevyvolává toxické výpary. Pro účinné čištění vašich potrubních systémů a odpadů a čistou svěží vůni. Ucpaný odtok, voda už neotéká a vy nevíte, co dělat. Ve většině případů musíte zavolat opraváře a to může stát Mailand. Ušetřete drahé účty za opravy a vyčištěte potrubí a odpady rychle a snadno. Total Clean Tube Turbo Power Pearls stojí jen pár korun za aplikaci. S Total Clean ušetříte peníze. A jediná odměrka zajistí, že vaše potrubí, odpady, myčka nebo pračka nebudou ucpané. Mějte své Tube Turbo Power Pearls doma a už nikdy nebudete mít problém s ucpáváním a s nepříjemným zápachem.
1: Tak přátelé, toto je fantastický prostředek a jak jsem říkala, prevence je taky hodně důležitá, často na to zapomínáme a potom právě dochází takovým těm potopám, sousedům to znepříjemní samozřejmě život, vám to znepříjemní život, pojišťovny musí přijít a řešit. Přátelé, a vidíte, že to je obrovské balení, 2kg. Součástí balení vždycky uvnitř najdete tedy tuto odměrku. Stačí jedna odměrka do každé výlevky, klidně preventivně do dřezu v kuchyni, samozřejmě do umyvadla, do sprchy, do vany. Velmi jednoduše se používá. Vidíte, že to je absolutně 100% hygienická záležitost a slyšeli jste, když jsme zkoušeli, že opravdu i velmi příjemně to voní, takové citrusové vůně, takže nezanechává žádný chemický zápach. No a pochopitelně mnoho z našich kolegů a kolegyň už ho má doma a opravdu já si ho budu muset taky pořídit, protože mně se tady před pár lety opravdu stala velice nepříjemná záležitost a nerada na to vzpomínám, ale zase ve spojitosti s tímto produktem si na to vždycky vzpomenu. No a právě, že se mi vyplavilo všechno do koupelny. No a protože v té době já jsem žila sama, přátelé, tak si dovedete představit, co to způsobilo. Opravdu, takže i pro vás, kdo právě, milé dámy, třeba nemáte partnera, žijete sami, skutečně takové události, abyste jim předcházeli, chce to, aby veškeré vaše potrubní systémy, všechny výlevky, pračka, myčka, tak mě to napadá všude, můžete použít samozřejmě a snadno využít tyto silné perly. A přátelé, v tuto chvíli tedy samozřejmě linky jsou zatím obsazené, takže prosím, vydržte, hlavně nezavěšujte, za chvilinku to způsobíme, spustíme, vidíte, není korozivní, žádné ohřívání, velmi silný, velmi účinný na tedy přírodní bázi, takže přírodní tedy vůni po citronech vydává. Takže opravdu budete 100% spokojení, přátelé, a hlavně strašně dlouho tu nebyl tento produkt. Total Clean tu nebyl velice dlouho. Takže opravdu já bych vám doporučila dnes si ho získat 2 kila. 2 kila, když si už uvědomíte, kolik vás to ušetří starostí. Protože, přátelé, dámy a pánové, 885 korun. To je fantastické. 68 použití, ty 2 kila. Na 68 použití. Takže za 3 momenty zprovozníme opět naši linku a bude možné se dovolat. Ještě 2 chvilinky. Doufám, že už všichni předvytáčíte číslo. Ještě 1 chvilička. 100 možností. Must have, naprosto nezbytný produkt do všech domácností a startujeme právě teď. Přátelé, 2 kila. Tedy těchto silných perel, jak vidíte, Tube Turbo Total Clean, známá německá značka, která tady zaručuje opravdu kvalitu, spokojenost. Tady samozřejmě vidíte. No a přátelé, tady 2 kila tohoto produktu, který je absolutně, abych ho předepisovala do všech domácností, tak nějak automaticky by měchom měli být tedy k dispozici. A přátelé, protože linka je opravdu teď v současnou chvíli přetížena, zprovozujeme také automatický systém. To si myslím, že je dobrá zpráva a že toho

0: udělali tady slušnou zásobu. No, čekali jste dlouho, ale budete velmi odměněni. 885 korun, 2 kila. Přátelé, dámy a pánové, až 68 použití, tady to vidíte. Takže skutečně na velmi dlouhou dobu, no a stačí opravdu jedna odměrka, pokud zrovna tedy nemáte ucpané právě nějaké potrubí nebo výlevku. Pokud ano, tak tam rozhodně aspoň dvě a opakujte zhruba po hodince znovu celý proces a budete mít záruku, že opravdu všechno je čistěnké, dokonale byly jakékoliv tedy ucpávky a jakákoliv špína, usazeniny, to všechno tedy bychom mohli očekávat, tak všechno se vším si Total Clean poradí. A přátelé, my budeme pokračovat, jak jednoduché je tedy používat Total Clean, jak dobré je si udělat tu prezenci a jak proto byste si opravdu všech těch 100 možností nesměli naplno využít. Přátelé, takže jdeme na další video, kde tedy jsou i zkušenosti.
1: Power Pearls obsahují pětifázový aktivátor včetně výkonného profesionálního čističe, nečistot a mastoty, odstraňovač vodního kamene, mechanismus podstěného uvolňování, neutralizátor bakterií a zápachu a jemný deodorant pro vaše trubky. Na trhu je spousta přípravků na čištění ucpaných odtoků a bohužel přicházejí s drsnými výpady a toxickými pachy. A vy musíte nosit rukavice a bát se o svoji kůži. A já mám rodinu, mám malé děti a nechci se tím trápit. Total Clean přišel s tímto novým produktem s názvem Cube Turbo Power Pearls a přichází i s takovouto svěží vůní. A nemusím nosit rukavice, nemusím se obávat toxicity ve vzduchu, když čistím odtoky. Je to skvělý produkt. Cube Turbo Power Pearls odstraňuje nepříjemné pachy a udržuje odtok čistý. Cube Turbo Power Pearls dokáže vyčistit jakýkoliv odpad ve vašem domě, od myčky a kuchyňského dřezu až po koupelnový dřez, sprchové kouty, vany a toalety. Není nutné, aby děti nebo domácí mazlíčci opouštěli místnost. Můžete vyčistit sprchu a přitom si čistit zuby u umyvadla. Zde je to, co Total Clean Cube Turbo dělá. Rozbije špínu a masnotu, uvolní všechny trubky od toho všeho, co je uvnitř. A nyní můžete vidět, že trvale funguje po dobu 40 minut. Mám opravdu starý dům a potrubí jsou opravdu ucpaná. Potřebuji často volat instalatéra, což stojí spoustu peněz. Bojím se použít jiné produkty, protože by mohly prasknout trubky. Pak mi dcera přinesla Cube Turbo Power Pearls. Power Pearls mi uvolnili záchod, udržují mé odtoky čisté a potrubí příjemně voní.
0: Přátelé, já si myslím, že je také důležité to, co bylo právě teď v tomto videu zmíněno. Když máte malé děti, mazlíčky, často nemůžete některé třeba silnější prostředky používat, protože jsou příliš chemické. Přátelé, nemusíte si dělat starosti, opravdu získáváte si své pořadí, svůj Total Clean, protože opravdu je to potřeba a do každé domácnosti by měl být k dispozici. Dámy a pánové, viděli jste, že nejdůležitější je prevence, protože když to necháme zajít daleko, jako kdysi tedy já, protože jsem ještě nebyla zkušená, byla jsem mladá, říkám, žila jsem sama, takže přátelé, okamžitě jsem měla vytopenou koupelnu, ale úplně všechno jsem v té koupelně měla, takže na co si můžete vzpomenout, což samozřejmě nechci vás nějak znechucovat, ale to jsou přesně ty události, kterým chceme předcházet. Proto je potřeba přesně takových produktů, které jsou dokonalými čističi, ale nespůsobí koroze. To je velice důležité. Nepoškozují nějak trubky, ať už jsou měděné, nebo z jakýchkoliv materiálů z plastu, ani neohřívají tím tedy svým účinným vlastně rozkládáním oleje, mastnot, vlasů a tak dále a tak dále. Přátelé, to všechno, co se v našem potrubním systému usazuje nebo v našich výlevkách a často tedy to způsobuje i ten velmi nepříjemný zápach také v kuchyních, pochopitelně. Co dál? Co následuje dál, když se stane, že nemáte vyčištěno, že právě se něco vylije, přeteče, přátelé, vytopíme sousedy, pak se musí malovat všichni, my, oni. Přátelé, to jsou obrovské náklady. Není lepší jedna odměrka jednou za měsíc, vždycky v kuchyni, v koupelně, všude, kam to jde, do myčky, viděli jste upračky, výlevky, všude tady to můžete vyzkoušet a tyto silné perly a právě tady Total Clean vyzkoušet a máte vystaráno. A až na 68 použití, takže na velmi, velmi dlouho. Samozřejmě můžete si odsypat tam, kde to potřebujete využít, tam si je můžete vzít s sebou, přátelé.

ale takovéto produkty, které by nedráždily naše dýchací cesty a naše pokožku, na které ani nemusíte používat žádné rukavice, opravdu takových je velmi málo a ještě nechávají tu příjemnou citronovou vůni. Takže opravdu všechna není to má, přátelé, pokud byste se chtěli podívat, jak vypadá, tak vypadají tedy ty perličky Total Clean, tak já otevřu toto balení. Můžeme se i s naší kamerou tady podívat, jak to vypadá. Takže v podstatě jako prací prášek, když bych to tak přirovnala, přátelé. No a úplně, když jsem teď otevřela tady právě to balení, tak krásně to potom citrono zavonilo. Velmi decentně, velmi jemně, nic silného chemického, jak třeba i u běžných osvěžovačů na to, ale to někdy znáte, to se stane, že opravdu to nemůžeme vystát, tu vůni. Tak toto je úplně něco o něčem jiném, ale důležitá je ta síla, ta účinnost. Přátelé, bez jakéhokoliv poškozování vašich potrubních systémů, nebo znáte to, že třeba si pořídíte nějaké opravdu designová umyvadla, dřezy do vašich kuchyní, máte novou kuchyň, rekonstruovali jste třeba, jenomže jste rekonstruovali starý byt, kde jsou právě znečištěné potrubí. A právě k takovým událostem může docházet, takže ještě než to všechno spustíte a než si to začnete užívat, tu vaši novou kuchyň a koupelnu, tak opravdu využijte Total Clean, vyčistěte všechno a budete mít jistotu, že opravdu na dlouhou dobu máte vystaráno. Přátelé, 2 kila, tedy na 68 použití, no a přátelé, 885 korun, opět tedy po velice dlouhé době, ale podívejte se se mnou na to kritické číslo. Přátelé, po 100 možností tu bylo a jsme na posledních sedmi, posledních 7 možností, no to je neuvěřitelné, to byla obrovská rychlost. No a mnoho z vás je tedy trpělivých, takže opravdu jste, nepodléháte panice a to je moc dobře, to dobře děláte, protože, přátelé, skutečně toto je něco, co opravdu bychom běžně měli mít k dispozici, ale není to tak, nejčastěji máte takové ty klasiky, to jsou takové ty, že máte pocit, že vám to rozežere ruce, že opravdu vaše oči se uslzí z toho, jak reagují, ale někdy za čas prostě to uděláte a jdete do toho, jenomže třeba vaše malé děti nebo zvířecí mazlíčky pak nemůžete pár dní do koupelny vůbec pustit, protože máte strach o jejich zdraví. No tak přátelé, s tím je vším konec. Právě Total Clean byl pro takovéto chvíle vytvořen a přesně, aby zabraňoval těm haváriím, což je ten nejhorší tedy záležitost. No a přátelé, jsou to tady turboperly, které můžou za to, co vidíte teď na vašich obrazovkách. Okamžitě se dostávají naprosto všude, jakákoliv bariéra jim přijde do cesty, tu hned odstraní, buď takto tady vlastně pošťouchnou v tom potrubí dále, posunou ji dále a průběžně, tedy se jí úplně zbaví, úplně ji rozloží, ať jsou to olejnaté nějaké vrstvy nebo vlasy, zbytky, úlomky nechtů. Přátelé, to všechno se usazuje postupně i v našich sifonech, no a samozřejmě v kuchyni, no tak tam to vytváří vždycky absolutně nepříjemný zápach. Já nevím, jak vy, já jsem na to osoba velmi citlivá, na jakékoliv zápachy, takže já to absolutně nemůžu snést, takže já používám samozřejmě čistící prostředky a já si taky chci Total Clean tentokrát zamluvit, protože skutečně i my kolegové a kolegyně používají a jsou absolutně spokojení. A přátelé, to je ta největší záruka. Takže přátelé, pokud chcete právě Total Clean 2 kila, měli jsme tu pouze 100 možností. Říkám pouze, protože to trvalo pár minut a jsme na 4. Každou další chviličku další balení je zamluveno. Až na 68 použití pro všechny potrubní systémy, sifony, výlevky, velmi účinné hygienické řešení. Není nějaké drastické, takže opravdu žádné nepříjemné zápachy, na které byste si museli brát rukavice, nepříjemné, kdyby náhodou tedy spočinuli na vašich rukou a dokonce nejsou ani korozivní a ani neohřívají třeba plastové trubky, takže přátelé, nemusíte se vůbec bát je používat i preventivně a to je ten nejlepší způsob, jak zabránit právě tomu nepříjemnému, co často naše tedy pojišťovny řeší. Podívejte se, 2 kila. Mohla bych s ním tady začít posilovat.

kilát, přátelé, 2 kilát v každém balení a tedy opravdu záleží, jak to budete používat, ale když to budete používat jako prevenci, až na 3 měsíce, klidně 4 měsíce vám může vydržet a ještě si můžete odsypat na chatu. Ještě 4 možnosti jsou tu pro vás a na začátku 100. Takže dámy a pánové, tady vidíte, že zájem je obrovský, já se tady vůbec nedivím. A samozřejmě dámy, pánové, všichni zamlouváte. A velmi, velmi neobyčejná promo nabídka po dlouhé době, tedy takovýto netradiční produkt, ale který je velmi nutný a velmi potřebný v každé domácnosti a nejenom v kuchyních a koupelnách, ale samozřejmě můžete využívat i u bazénu, na zahradě, přátelé, všude tam, kde tedy právě nějaké výlevky, dřezy, umyvadla, kde tedy používáte a dokonce i do myčky můžete čas od času přihodit pár perel Total Clean, jak jste viděli i v našich dnešních videích. Přátelé, no takže 885 korun, to je částka, na kterou jsme šli. Opravdu nejnižší možná, protože to jsou 2 kila. Vidíte, že skutečně vám vydrží na velmi, velmi dlouho a proto tedy takovýto produkt a německá značka, záruka kvality, tedy skutečně Total Clean je velmi, velmi ověřená záležitost, proto když se objeví zase nová šance, aby jsme pár alespoň kusů pro vás získali, tak si toho pochopitelně okamžitě využíváme. No a dnes tedy se povedl opravdu takový malý zázrak, že jich tu bylo dokonce 100. Jenomže teď už bývá jenom 4 a možná ti 4, kdo čekají, až se konečně ozve na druhém konci lidský hlas, anebo třeba ty 4 možnosti budou zamluveny přes náš automatický systém. To nevíme, ale už opravdu poslední čas, který ještě můžeme věnovat této fantastické promo nabídce. Takže přátelé, krásná tedy pro vás příležitost a šance. No a vy tedy si ještě stále můžete využít toho a udělat si takovou tu domácí prevenci, kdy skutečně, zvláště pokud jste početné rodiny, přátelé, tam tedy se to děje hodně, hodně často, že se pořád někde něco ucpává, no a to je přesně ono, to je přesně ono, jak si poradíte, pomůžete, ať už žijete sami, nebo nežijete sami, nebo třeba vaši prarodiče žijí sami, nemůžete za nimi třeba jezdit každý den a třeba právě žijí někde ve starých domech, starých bytech, kde je to tedy opravdu to potrubí ucpané, no a přátelé, právě tady pro ně taky chcete ten nejúčinnější produkt, který snadno do svých, tedy třeba sprchových koutů, do svých výlevek nebo do svých dřezů přímo a umyvadel mohou nasypat, zalít vodou a je to, přátelé, nic víc není potřeba a ještě velice příjemný citronový, tedy citronová vůně, která zůstane, žádný tedy další zápach nebo takový ten ostrý chemický zápach, nic takového, dámy a pánové. No, takže tak toto řešíme klasicky, takové takzvané zvony, že? No a tady tedy dáma vyzkoušela klasický chemický čistič, ale po čase používání koroze, opotřebení materiálu, rozežrání tedy těch trubek, no a to je přesně to, co tedy velice často řešíme. A podívejte se, jak klidně, s klidným svědomím můžete použít i přímo takto ve sprše. Tak to nasypete do toho kanálku a je to, přátelé, všechny vlasy se rozloží v kuchyni, potom olejové nečistoty a nánosy, opravdu masnota, to všechno, zbytky potravin, s tím vším si Total Clean fantasticky poradí. Takže je to absolutně nejsilnější a nejúžasnější univerzální čistič, který by měl patřit a být k dispozici v každé domácnosti. Alespoň tak bych si to já přála. No ale dnes se to mohlo vyplnit 100 z vás, dámy a pánové, nevím, co se teď děje, stále jsme na čísle 4, nějak se mi to nezdá, možná, že tedy teď ještě ty z automatického systému ty rezervace se nepropsaly, ano, vidíte to, no přesně o tom jsem mluvila, takže další 2 a teď se uvolnila linka. Teď se uvolnila linka, přátelé, takže vy, kdo jste to třeba vzali, tak teď znovu se můžete do toho pustit. Ještě 2 možnosti jsou k využití. 2 kila Total Clean, nejsilnější tedy čistič, ale hlavně nejúčinnější a šetrný, jak k pokožce, tak i k vašim očím. Takže žádný výrazný zápach a viděli jste, že i kočička, když zvědavě přijde, když budete pouštět vodu ve vašem umyvadle, klidně můžete nasypat, vůbec nic se neděje, i vaše malé děti budou v bezpečí. Takže stále můžete

značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.

0: sedety.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
3: Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 599 korun. T-Mobile.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata sherry za 29,90 a losos filet za 28,90. Byla.
11: Když hledáš nový styl, začni u Studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
12: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
13: Asi slušný budget.
12: Bylo to...
14: Úplně za hubičku.
15: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek. Ne, ne, tady podpísek.
11: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
12: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.

0: Místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Každý rodič umí něco jedinečného.
9: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
10: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
11: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
13: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
14: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
14: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
14: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušný budget.
16: Bylo to...
18: Úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
20: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
21: A teď trojitý epet.
22: Ty jsi teda číslo.
21: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
22: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
25: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
26: O2. Více ze života.
27: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 29,90 a losos filet za 28,90. Byla.
28: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
29: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
30: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
0: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
4: Tyba,
5: tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
5: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
7: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Budeš to prostě milovat.

0: prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogerie Teta.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 29,90 a losos filet za 28,90. Byla.
8: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
13: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
14: My si půjčíme bezpečně.
13: Tady podpísek. Ne, ne, tady podpísek. Pali, pali, pali.
15: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
16: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
17: Na Vinted může být všechno znova nové.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
17: Ahoj, Sáro.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
20: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
21: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko... Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
22: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
23: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
24: Tati, promiň, ujel mi boss.
25: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechny. No.
7: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
13: Budeš to prostě milovat.
14: Nagý Polák, dobrý Polák.
15: Polska! Šukám, bratý, dušajna postava.
16: Wow.
15: Pěkné fál.
16: To je dobře.
14: Naked Attraction Polsko. Premiéra 4. řady od 12. října na Očku.
17: Absolutně pěkně.

traky, je a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obyčejný.

0: poradí The Partners Banka.
1: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
10: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
11: Mám levnou energii.
10: Protože...
11: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
12: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
13: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
14: O2. Více ze života.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
17: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Každý rodič umí něco jedinečného.
19: Máma. Mluvit dětskou řečí.
20: To umí maminka.
21: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
18: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
22: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
23: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
24: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
25: Hustí.
24: Datart, opravdový elektrospecialista.
26: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
27: Asi říkáte, co tak může trápit hada? Astma. Občas se zaškrtím a sotva dýchám. Si zasloužím vyhrát a určitě si za to nekoupím ty strašně dobré krysy.
26: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
28: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
29: A dělají to taky ostatní?
28: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
4: Tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
4: Já si kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Budeš to prostě milovat.

Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillococcinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillococcinem.

0: Sberbanka.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
8: Dáme si selfie?
9: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
9: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
9: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Každý rodič umí něco jedinečného.
15: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
16: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
17: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
18: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
19: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
20: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
21: Penny pomáhá mazlíčkům v nouzi.
22: Ochu, rybo, my jsme v nouzi.
21: Jo, já si taky myslím, to akvárko, to je strašná pruda.
23: Jo, já bych chtěl poklad tady. A galeru.
21: No, nebo jiný osobečka, víš co, co nám tady uklidí. A mořskou panu, co nám, no to je jedno. Možná delfína tady, aby tady byl někdo chytrý.
23: A záchod. Já bych si strašně přál záchod.
20: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
24: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
25: O2. Více ze života.
26: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
27: Mám levnou energii.
26: Protože?
27: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
28: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
29: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
30: Asi slušnej budget.
29: Bylo to...
31: Úplně za hubičku.
32: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
33: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
34: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
35: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
36: A dělají to taky ostatní?
35: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyba, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.